0: dítě, protože je to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Když víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněný, víte, já asi jak jsem takhle udělala, tak jsem mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. Aha, a on ji potom začal v té tmě hledat na zemi. To by mohlo být.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
0: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
0: Úplně.
1: Počkej, tady jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
0: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale tu i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
0: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
0: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
0: No tak.
1: Ježiš, co zase?
2: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
0: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ten byl zrušený.
0: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám. Ten chlípník jeden. Z prsta. Uchy. Víte?
1: Helejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou. Rozumíte, že vy byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
3: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
0: Jo, takhle.
1: Co vy na to?
0: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
3: Ještě mě bolí baterka.
1: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
0: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými asi jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku, a kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
4: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
5: Bylo jednou jedno království. Bylo pouze jednou, protože takové království se dvakrát nedá opakovat. Král měl několik synů, ale nevěděl přesně kolik, protože byl líný se zeptat královny, dokud ještě byla živa. A teď zase byl líný je počítat a cizích lidí se nechtěl ptát. Mnohdy, když nebyl líný přemýšlet, tak se zamyslel. Ale v zápětí zapomněl, kvůli čemu vlastně začal přemýšlet, a než by se namáhal si vzpomenout, tak dumal o něčem úplně jiném, než původně chtěl. Několikrát začal přemýšlet o tom, který z jeho synů by měl být po něm králem, ale vždycky z vrozené lenosti se mu myšlenky smekly k něčemu snadnějšímu a nebo z té námahy usnul. Jednou však přece došel k rozhodnutí, které naštěstí zapomněl zapomenout. Usnesl se sám v sobě, že králem bude ten z jeho synů, který je ze všech tradičně nejlínější. Přikázal svolat všechny své syny a aby nezapomněl na kdy, je dal svolat, tak nařídil, aby přišli hned teď a okamžitě a všichni. Přišli tři tuční mladíci. Král je vyzval, aby se posadili. Chvilku mlčky čekal. Když však už žádný další tučný mladík nepřicházel, pravil: jste tu všichni, mí milí synové? Ano, odpověděli mladíci. Z toho král nabyl jistoty, že má syny tři, a značně se mu ulevilo. Také jeho sebevědomí stouplo, protože nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu potomstva. Mám vás všechny tři stejně rád, pravil se slzou v oku. Nerozplakal se však usedavě, protože usedavě plakat dá námahu. Potom vysvětlil chlapcům, že království bez tradic to je horší než, no, než třeba republika s tradicemi. A právě proto, že odkáže království a trůn jen tomu z nich, který je nejvíce a tradičně líný. Nejstarší z vás nechť promluví, zakončil. Chlapci se dívali jeden na druhého. Čekali, kdo z nich začne. To ani nevíte, kdo z vás je nejstarší, ptá se král.
6: Teď ono to dá tatí práci si to pamatovat, řekl nejtučnější z nich.
5: To znělo slibně. Ukázal tedy král na jednoho ze svých synů. Tak začni třeba ty tady, no. Jak se jmenuješ? No, tak to je jedno. Mluv.
6: Tatí,
5: začal mladík.
6: Tatí, já jsem velice líný. Já jsem, tak bych řekl, hrdě líný. Víš, já spím s otevřenýma očima. Zavírat na noc klapky a ráno je zase otevírat, no uznej, tati, to je zbytečná dřina, že?
5: Král seděl a koukal do dálky. Když za hodinu nic neřekl, začal druhý syn o své lenosti.
6: Tudle jsem si set u krbu a chytli mi škorně a od škorní nohavice. Tak jsem to nechal bejt, jestli schořím celý, neschořel. Ono to na lejtkách zhaslo, asi jsem je měl zapocený.
5: Král se díval do dálky. Za další hodinu třetí králevic začal mluvit. Mluvil velice líně, sotva mu bylo rozumět. No, přibližně asi říkal tohle.
6: Kdyby mi potřívenici dali oprátku na krk, kdybych jako tam vejchůncou něčemu vražda nebo tak byl. A kdyby mě začali tahat za krk nahoru. A kdyby mi někdo dal do ruky třeba nabroušenou kudlu, ne? Nebo nůž, jo? Abych se jako odříz, jo? To by se divili, jak bych se dal klidně oběsit. Přeci zvednout ruku s nožem, až jsem lel nahoru za hlavu. No, to je holenku kus práce. Přeci na to mě neužiješ.
5: Král seděl a hleděl do dálky. Když ani za tři hodiny se neprojevil. Chlapci se začali ptát, který z nich tedy jako bude králem.
6: No tak řekni, tati, který z nás je nejlinější? No, tati, no, kdo dostane trůn?
5: Král se přestal dívat do dálky a pravil.
6: Já jsem byl línej vás poslouchat, a teď jsem línej se ptát, o čem tady byla řeč.
5: A zůstal králem ještě dlouhá léta, protože byl línej umřít.
7: Prosím vás, co je to za sprosťáka?
8: To je pan inspektor.
7: Který?
8: Co?
7: Tenhle? Ten o tom rozhoduje?
8: No.
7: Pokoná hostiva. Lečete, prosím, pane inspektore, já jsem zde kvůli ty sražení.
0: Jo, oni vás poslali z té mlékárny.
9: Já tady nejsem kvůli žádnému mlíku, já jsem tady kvůli smrtelnému zranění, který jsem utrpěl při srážce vlaku u Vrněn.
0: A vy jste tomu smrtelnému zranění nepodlehl?
9: Podlehl.
0: A jak to, že jste tady?
9: Taky koukám.
0: Proč s tím vůbec chodíte sem, proč s tím nejdete k doktorovi?
9: Já jsem u lékaře byl. Doktor lékař se na to podíval a povedal, jděte s tím tadyhle sem jako k vám a tady, že dostanu bolestný.
0: A to je něco jiného. A přepíšeme protokol.
9: Přepíšeme protokol, vítám.
0: Vaše jméno?
9: Boleslav.
0: Boleslav stará nebo mladá?
9: Boleslav.
0: Stará nebo mladá?
9: Já mám radši mladší.
0: Se nám do toho, co vy máte radši, já se vás ptám, jestli je ta Boleslav stará nebo mladá?
10: Stará nebo mladá?
9: Já se jmenuji Boleslav, to je křestní jméno, jako je, řekněme, Langhans Atelier.
0: Tak napíšou tam Boleslav Langhans.
9: Boleslav Langhans, žádný, já nejsem žádný Boleslav Langhans. Moje jméno je Boleslav Hnipírdo.
0: Boleslav Hnipírdo. A jak můžete člověče s tak blbým jménem líst do vlaku?
9: Kvůli vám ho nechám utíkat vedle vagónu.
0: Tak narodil jste se?
9: Ano.
0: No to vím.
9: No to se ví, že jsem se narodil. Snad si mě někdo nevymyslel.
0: Kde jste se narodil?
9: Dobrotivý okres Praha.
0: Tak mi sem dají místopis, že musíte jít papíry a jdou sem se mnou. A jdou mi jde.
9: Jde?
0: Ne,
9: se jde.

0: Tak ba ticho. Rozbívám. A žádný dobrotivý okres Praha není.
1: Ale jak pak ne, Ferdinand, dobrotivý párník.
0: Jo, párník. On se narodil na párníku. Kde bydlíte?
1: Ježiš, jak se ta ulice jmenuje? No. Je to nějaký francouzský generál.
0: No, třeba francouzský generál, to já budu vědět.
1: Moment, tak nějak, od F.
0: Od F, od F, francouz. Ale Hopištoková.
1: Hopištoková
0: napíše, Hopištoková. Jaký máte číslo?
1: 42.
0: U domu?
1: U krku.
0: Co je mi do vašeho čísla u krku, já se vás tam na číslo u domu.
1: Jaký si přejo?
0: Třeba starý.
1: Starý to tam už není.
0: Tak nový.
1: To tam teprve zejta zase budou dávat.
0: Tak napíšou toho času bez čísla.
2: Bez čísla.
0: Máte rodiče?
1: Ano. Matinko sice už ne, ale tatička ano.
0: Tatička máte?
1: Ano.
0: Čím je tatiček?
1: Tatiček je Fost.
0: Počkaj. Fost? To si ale protokoluje.
1: A tam? Tak to napište Heine.
0: No já věděl.
1: Heine.
0: To se... Ale to musíte stejně podepsat, víte?
1: Taky?
0: Jo.
1: Tak napište Pytlák.
0: Tak když já to věděl, napíšu Pytlák. Kde pytlačil pan otec?
1: Na panství knížete Hohenlohe.
0: Hohenlohe.
2: Hohenlohe.
0: Hohenlohe.
2: Hohenlohe.
0: Hohenlohe.
2: Hohenlohe.

0: Co to tady je? Co mi to tady děláte za zpěvátkej spolek a já ještě zpívám tady s váma? Já tohle to přece tady nebudu trpět. Já tohle to nemám zapotřebit. Já to přece nemám v nejkanceláři tohle to říct.
1: Pouchněte s tím, prosím vás, pěkně.
0: Tak to bychom měli všechno a teď, jak to bylo s tou srážkou? Jak jste k tomu přišel?
2: Prosím, pane, přednosto, já jsem k tomu nepřišel, mě k tomu přivezli.
0: No to vím. A jak to bylo?
2: To bylo následovně a to sice.
0: No.
2: Sedím doma, nic netušíc, jak nevinné holátko, spravuju si rádio. A najednou přijde listonoš, totiž my zvonek nemáme, ale koukal jsem, že někdo zvoní.
0: Jak můžete koukat, že někdo zvoní?
2: Já taky koukám.
0: No tak, to přece musí být slyšet, ne?
2: My máme díru od suku. A jakmile k nám někdo přijde a chce zvonit, tak prostě do té dírky takhle strčí prst a my vidíme z druhé strany, že někdo jde. No, otevří, tam listonoš.
0: No.
2: Já povídám, co si přejete, listonoši. A listonoš mi přines telegram.
0: Jo.
2: Tam stálo. Milý synu, abyste měli psinu, přijeď k nám na 5 o'clock vepřový.
0: Vepřový 5 o'clock?
2: Ano.
0: No tak to jsou docela obyčejný prasečí hody, že?
2: No já jsem vás nechtěl urazit, pane přednosta.
0: Píšou dál. No a jak to bylo dál?
2: Pak jsem se sebral a šel jsem udělat k domácímu hodiny.
0: Aha, a vy jste hodinář?
2: Ne. On má churavou kukačku v hodinách. Tak já mu za ní chodím občas kuknout.
0: Vy umíte?
2: Jen odpoledne, prosím?
0: Vy umíte?
2: Jo. Tři jsou.
0: Tři?
2: Jo.
0: Akorát je to. Tak dál.
2: No tak jsem se sebral a šel jsem ku dráze. Císaře pána Františka Josefa Wilsona. Přijdu k tomu pánovi, co jako štípá ty lístky.
0: Já.
2: No a povídám. Je to tamhle. Takhle se on zrovna nachytal v uhlíce a já jsem přeběh koleje.
0: A napíšou přeběh koleje. No a teď dál?
2: No a teďka jsem skočil do vlaku, pač on byl v pohybu.
0: A to jo. Vy jste skákal do vlaku, když byl v pohybu.
2: Ano.
0: Jo. Napíšou tady, vlak byl v pohybu, on doň skákal.
2: On doň skákal. Toho jsem neviděl, on doně. Já jsem skákal na ty mojí straně sám. Třeba on doň skákal z druhé strany, ne?
0: Jaký on doň?
2: Nevím, vy říkáte.
0: A jo, ne, to jako já myslím vás, rozumíte? Když napíšu tady on doň, to je jako by on doň se skákal, že jo?
2: Já?
0: Jo.
2: Tak já jsem on doň.
0: Vy jste on doň.
2: Podívejte.
0: Ano.
2: Je zajímavé.
0: V tomhle případě jste vy on doň. V tomhle tom. No.
2: Ale já jsem hnipírdo, přitom taky ještě.
0: Ale to já vím, ale tak vy jste jako hnipírdo on doň skákal, ne?
2: On doň hnipírdo skákal,
0: ano.
2: Ne? Skákal, ne?
0: Ne, skákal, ne.
2: Jako odbitné, tak tohle je skákal, ne?
0: Žádné skákal, ne, tady vy jste on doň hnipírdo, že ano? Hnipírdo on doň skákal, no. To jste vy.
2: Já už tomu rozumím, jo. Teda já jsem, a moje žena je, ona doňa.
0: Ale třeba.
2: A děti jsou doňata.
0: Taky, nejedno. No a teď samozřejmě jste šel do třetí třídy.
2: Do třetí třídy jsem šel, ale tam bylo plno.
0: Tak jste šel do druhý.
2: Ne.
0: Kam?
2: Do první. Tam bylo napsáno Cárův kurýr. Tak jsem šel do toho, pan.
0: Tam do toho kupe jste šel,
2: do kupe, jsem.
0: Jo, ale posledněte. Ženy jste neměli jste, víte?
2: Ne.
0: Jste neměli jste, víte?
2: Ne.
0: Neměl.
2: No. Ne?
0: Neměl, že ne? No,
2: jste tam. Jste tam byl? Někdy?
0: Nebyl. Ale vy jste neměli jste, že jo? Neměl jste. Tak a teď šel kontrolor, že jo? A vy jste neměl lístek.
2: Ano.
0: Co jste udělal?
2: Já jsem se skoval.
0: Aha.
2: Tam.
0: Napíšou to. No a teď co bylo dál?
2: No a jedeme dál, jedeme dál, jedeme dál, zemtr, zemtr, zemtr, zemtr, zemtr, zemtr, znáte ten zvon? A najednou dvě stanici za Bechyní se to srazilo.
0: Počkat, počkat, ale vy jste chtěl jet jenom do Bechyně, že jo?
2: Ano.
0: A proč jste nevystoupil v Bechyni?
2: On tam nestavěl vlak.
0: Nebudete, prosím vás, povídat, že v Bechyni nestavěl vlak. Proč pak by tam byl nestavěl?
2: On se hněvá mašinci a s přednostou.
0: No a teď co se tam dál?
2: No a teď se to srazilo.
0: Aha, jo, napíšou přijel dvě stanice, ale jsme nezapomněli.
2: No, přijel dvě stanice.
3: Hey,
2: jo. Mají to?
3: No.
2: No a teďka to byla hrozná rána.
0: Jo.
2: Hrozně jsem se leknul, napíšu, že jsem se leknul.
0: Nepíšou to, houčetkou tak.
2: A teďka tak jsem na tohle a tuhle, víte, a najednou jsem vyrazil v okno.
0: Vy jste vyrazil v okno?
2: No jak se to stalo, jsem se chtěl chytit takhle záchrany brzy, to jsem utrh samozřejmě.
0: Aha, napíšou, tam utrh
2: záchrany brzdu, pravou rukou.
0: A teď jak to bylo s tím oknem?
2: Dvě okna, to jsem říkal.
0: Jo, jedno jste říkal. Dvě byly teda.
3: Dvě byly.
0: Okna rozdělil, no.
2: No a teďka samozřejmě je tam našli zraněnýho, těžce zraněnýho.
0: Aha.
2: Zavedli mě umělecký dýchání.
0: Umělecký? Snad umělý, ne?
2: Umělý.
0: No proto.
2: Uměli dýchání.
0: No.
2: No a teď z lékařů by mě ošetřovali.
0: Jo.
2: No a konstatoval ten jeden lékař. Nevím, jak on se jmenoval, ten doktor. On se mě představoval.
0: Stával.
2: Bože můj, nějak. Říha.
0: A, dobře.
2: Teď jsem si vzpomněl.
0: No tak dobře.
2: No ten mě poslal do nemocnice. Tam mě fotografovali.
0: Jo.
2: On krásný s ním.
0: Ale.
2: A, nepřál bys jim mladej pan kabinet?
0: No prosím, mohli jste. Že ho píšou, to byl já s fotografovanou kostí.
2: No a tam mě konstatovali,
0: no.
2: Že mám teda... Jak jste vidět zde, zde odchodidla, až nahoru počínaje, je lehké brnění, vidíte? Lehké brnění, solar plexus influenzum carbidum.
3: Carbidum?
2: Carbidum, a tadyhle mám sakum pakum, a ty latě sukmanda, a ta husa špekuliandum. Lalika paprti, a ano, je ve špičce. Pak mám tadyhle zavřený nárazník.
0: Máte tam? Napíše ukrad nárazník.
2: A rozdrcený ovoce.
0: Vy jste vás ovoce nějaký?
2: Jo, jabka.
0: Hodně?
2: Dvě, na koleně.
3: Dvě jabka.
0: Jo, tak, to je něco jiného. Tak dobře, mají to napsaný?
3: Všecko.
0: Vy to spočítaj všechno, jo? Daj mi to dohromady a já si zatím tady pane Nipirem promluvím. Tak podívejte se, pane Nipirdo. Tak my máme pro tyhle ty zranění, víte? Jednu taxu. Ať je to ruka, ať je to hlava, ať je to noha, ať je to cokoliv, na to máme na všechno jednu taxu a ta je 5 000 korun.
2: No to, no. Třeba, já jsem počítal s 300.
0: Dobře, teď jste spokojený, že jo?
2: Já jsem úplně spokojený s penězma.
0: Dobře, podívejte se. Vy třeba, až přijete ven, tak si to rozmyslíte.
3: Ne.
0: Můžete být s náma soudit.
3: Ne, 5 000, dovolte.
0: To vám není nic platný, poněvadž taxa je 5 000.
2: Ano.
0: Jste s tím spokojený?
2: Je, dovolte, já vám podpíšu kvitanci.
0: Prosím. Halo, mají to spočítané?
2: Ano, prosím.
0: Dajte sem.
2: A jdeme pokladně, že jo?
0: Okamžit,
2: prosím.
0: Tak podívejte se, pane Nipirdo, tadyhle. Tak vy máte dostat 5 000...
3: Korun.
0: Ano, bolestního, že?
2: Ano.
0: Teď ovšem na pokutách, co všechno jsme tady sepsali,
2: no, to
0: u vás dělá 5 400 korun.
2: No,
0: víte?
2: No,
0: na pokutách.
2: Tak ještě 400 víc.
0: Jo, 400 víc, to dělá. 5 400. Jo, tak těch 400 víc nám doplatíte u pokladny.
3: Co?
2: Jo, 400 víc, jo.
0: Jo.
2: A tak mi dáte těch 5 000 a z toho já doplatím.
3: Ale na pokutách tady.
0: Ne, to tedy jako už bychom měli, víte, to jako těch 5 000 vy už máte.
2: Ne, já nemám.
0: Já vím, že je nemáte, ale
2: teď
0: jako...
2: Teď si mě musíte napřed dostat?
3: Vy je máte dostat.
2: No, mám, ale ještě nemám.
0: Koukejte, myslete si, jako že už je máte.
3: Jako byste mě.
0: Jako byste je měl.
2: Jo, ale teď já ji pro Krista pána ještě nemám, tak jak můžu myslet, že je mám?
0: Teď já vím, že je nemáte, vy je taky nedostanete. Páč, vy máte dostat 5 000, že jo?
3: Na pokutách, co jsme tady
2: počítali. Tak spočítali. Já mám ještě doplácet 400.
3: 400 korun pokladný,
2: a
3: ano.
2: A za ten úraz ještě já, který se smrtelně zranil, ještě já mám za doplácet 400, jak si představujete?
3: Na pokutách. Prosím, docela, správně, na pokutách.
2: To není pravda, to já ještě si najdu jiný cesty, abych já ještě doplácel za to, že já trpěl a upěl pod lokomotivou, já celý na sobě celý vlak nes.
3: Prosím, počkat, prosím,
2: abyste já, a spletkali se, to mám na vyšší štanci.
3: Prosím,
2: jak si vyšší, vyšší štanci. Vyšší štanci.
3: Dobře, prosím, když si chcete stěžovat, račte nahoru do druhého poschodí, panu vrchnímu radovi, číslo dveří 134.
2: 134?
3: Ano.
2: Už jde?
3: Už jde?
2: Prosím.
3: Mám to.
2: Já jsem, nesmíte vyslet, nebo vás.
3: Vás opatruj Bůh.
4: Tak, a teď uvidíte, co já dovedu. Teď vám tady provedu takovej cambus, že vám budou lítat spisy, jak pimprdlata na stole. Prosím, tady doufám, že jsem tady na poslední štanci. Já nemám zapotřebu, jak já také lítal po čertách ďáblo, abych já se také potuloval po ministerstvech, když hledám bolestné, které skutečně já zasloužím. To nemá být, to nese dá dělat. Takovýmhle způsobem jedna s lidma, který nasadějí vlastní životní krky. Tady dostanu to bolestný, zabrňaný, a nebo budete vidět, jak já si z toho pojedu důsledky.
5: Sedněte si. Nerušte mě v práci. Hned na vás dojde.
4: Jaký pak dojde, to mě říká každý. Já jej nevolu, absolutně to nemám. Zapotřebí, abych já tady čekal, abych já se nechal takovýmhle způsobem šikanédrovat. Prosím.
5: Já vám to pošlu písemně.
6: Rádio Jich Cymbálka.
7: Dobrý večer. Dovolte, abych věnoval druhou půlku kamarádovi z největších, Frantovi Kocourkovi. Franta Kocourek už taky bohužel mezi náma není, ale já pevně věřím, že mě stále sleduje a pilně dohlíží na to, abych nekecal nesmysly. A pevně věřím tomu, že se taky jednou sejdeme a budeme v těch piškuntálích, které jsme tady zdárně začali, zdárně pokračovat. Já jsem Frantu samozřejmě znal velmi dobře. Franta Kocourek, Lamželzo, Silák a Gladiátor byla postava tak výrazná, že ji prostě nebylo možno přehlídnout a určitě jste Frantu znali všichni, nebo aspoň většina z vás. Vnímal jsem ho z různých jeho akcí, kde ohýbal různé druhy železa, překusoval 5 koruny a jezdilo přes něj auto, prostě byl to člověk nabitý energií. Ale když jsem si ho poprvé takzvaně natěsno všiml, to bylo právě v Mahenově Činohře. On tam působil tenkrát jako první vůbec z nás. Náš předvoj vlastně neměl de facto s herectvím nic společného, ale hrál v Romeovi a Julii. Byl tam obsazen tenkrát Zdeňkem Kaločem do role sluhy Petra, chůvy Julíny, a měl tam v tom Shakespeareovi dvě nádherné věty. První byla Bacha Capuletido a... druhá, ještě má na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou dodozní, že se z toho nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěpem, který přeletěl přes celou šířku Janáčkova divadla a zapíchl se Frantovi Horáčkovi, mýmu spolužákovi, do ucha, a on kvůli tomu nešel na vojnu. A pak ho velmi pravidelně chodil navštěvovat do nemocnice a velmi pečlivě se o něho staral a všechno dobře dopadlo. Franta tam v té roli působil velmi kouzelně a dokonce se stalo i to, že rozhodl o tom, kdo vlastně bude hrát premiéru. Tenkrát tu roli Julie měla šanci hrát buď to končící herečka z brněnské konzervatoře Liba Šafránková, anebo její kolegyně Zdena Herfortová, která byla členkou souboru a měla tudíž přednostní právo na tu roli. Ale tam byla jedna taková scéna, kdy Julie skákala právě do náruče z takového tarasu 3metrového toho sluhy Petra. A zatímco Libuška bez problému skočila, Zdeně se moc nechtělo. A v chvíli, kdy se Franta otočil k režiséru Kaločovi a říkal, ty poslouchej, ona nehopne. Tak ta Zdena se odrazila a hopla. Zvrtla si kotník a bylo definitivně rozhodnuto, kdo bude hrát první. Za což byl Zdeněk tomu Frantovi velmi vděčný a tak ho potom obsazoval do řady svých dalších inscenací, což jsme mu velmi záviděli. Samozřejmě, my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna Nýmandi, tam byl Peter Ustinov, myslím si, že i Myril Matíje a další a další. Oni přijeli jednou do Cel am See, takového horského rakouského střediska. A oni na to, ti Rakušani byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger, měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do těho, to zasyčelo. Já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mě to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep, hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pač jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kere, poslouchej. A on říká, já jsem herec z tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, čověče, ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šméčko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohle to všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám. Ale my jsme ten pokoj dostali pouze ve Francii s tím číslem 325 a potom jsme dostávali už úplně jiný pokoj, ale Franta byl vyučený písmomalíř a vozil si sebou náčiníčko a vždycky dokonale přepsal to číslo toho pokoje na 325. Takže ty uklizečky šly a uklizeli dvojku, trojku, čtverku, 325. Lekli se, že jo, a nevěděli, na čem jsou a už si šli stěžovat. No a my jsme se vždycky ubytovali na ty 325 a zažívali jsme neuvěřitelné věci. Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl, dobrý večer, a jsem Ruda Kovanda a zacpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil. Včera jsem si koupil juice, oh jen. Má matka mě sebou dala 5 korun, oh jen. A jsem měl říze, jak jsem koupil juice, oh jen. A já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen. A tak jsem šel domů, oh jen, protože už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si ten juice žádný už nekoupil, oh jen. No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl, to je on. To je zpěvák pro Brno. A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupujou své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohleto jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat, a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy, a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda. No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda, a nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali, prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda, nejvíc toho chodí z Brna, a on řekl, to je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen Zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem

dlužný dopis. A zatím se děly neuvěřitelné věci. Tenkrát kvůli Kovandovi poprvé a taky naposled v Brně byly celostátní dožínky. To byla taková ta akce, kdy zemědělci sklidili a ve městě se všichni opili. Bylo to oficiálně povoleno, takže do Brna, které tenkrát se stalo hostitelem celostátních dožínek, se sjeli opilci z celé republiky a nekontrolovaně pili všecko, co bylo po ruce. No a Kovanda na České u hotelu Avion u stánku s burčákem zaujal prvních 25 posluchačů svým nejnovějším hitem Setkání užovek v Lamanšském průlivu. Odsud se přesunul na střechu autobusu z Banské Bystrice, kde už bylo asi 250 posluchačů. Pak jsme šli na terasy hotelu Internacionál, kde už zpíval asi pro 2500 lidí. A skončil to celé na Zelném rinku, kde bylo centrálné pódium pre lučnicu asi s 25 mikrofonmi. A z těchto 25 mikrofonů postačil iba jeden k tomu, aby se Rudolf Kovanda stal slavným. Radek Reteky, který ho doprovázel na kytaru, spustil a Ruda zpíval svůj absolutně nejnovější hit Sud kulatý ristupie. A protože už tenkrát dobře frázoval, tak to vypadalo docela dobře. On hřímal na to náměstí Sud kulatý ristupie, tu je kára, ten tur je ověn. A dav bouřil a všichni řvali, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda. A kolem chodili ti SMBáci a měli ti vysílačky a byli z toho úplně zmateni a hlásili těm svým šéfům, tady lidi křičí, ať žijou Rudý Kovanda. Takže to celé dopadlo tak, jak to prostě dopadnout muselo. Přijeli Antony a začali ten dav rozebírat a Ruda se zachránil s babilým úprkem na Orlí, kde tehdy bydlel, což nebylo daleko, že jo? Ale lidi běželi za ním a trhali z něho šaty, protože chtěli mít aspoň něco z té hvězdy na památku a kdyby neměl trenky asi ze 4 hektarů látky, tak byl nahej, že jo? Jak doběhl. No, ale to nebylo všecko. Prostě Kovandova hvězda stoupala a my jsme tehdy zrovna začali díky Vladimíru Sísovi, který prosadil Baladu pro banditu do barandovské produkce, točit film Balada pro banditu. No a Vladimír Sís, režisér toho filmu, říkal, my to tam máme obsazený zatím, že tam jsou všechno samý kamarádi v podstatě, ale nemáme tam obsazenou tu roli toho hrobníka, to by mohl dělat taky někdo tady z vás, ne? Jako my jsme říkali, Kovanda, jedině Kovanda. Kdo to je? No to je fantastický hrobník. Jo? No tak proč ho nepřivezete, člověče? No to nám stačilo. Franta okamžitě zorganizoval všechno, co bylo potřeba. Kovandovi jsme koupili bílý dvouřadý sako, dali jsme mu krať asi nad kolena, takový štráfatý červeno-bílý podkolenky, přeskový boty, nakudrnatili se mu vlasy už tak dost kudrnatý, on už měl 160, byl takový bytelnej celý, dostal motýlka, puntíka, a šli jsme na letiště, protože tenkrát se lítalo z Brna do Karlových Varů, kde se to točilo. A už na tom letišti to všecko začalo, protože Ruda byl perfektně instruovaný. Šel kolem těch, co kontrolovali, měl takové ruce vzhůru, jako ten panáček na tom obrázku a říkal, kolti nou, kolti nou. My říkali, prosím vás, co blbnete? Kam cestujete, pane Kovanda? Na tuto otázku odpoví můj manažer Fanta Kocourek. Prosím vás, my se vás neptáme, kam cestuje pan Kocourek, kam cestujete vy, pane Kovanda? Na tuto otázku odpoví můj manažer Fanta Kocourek. Jinou odpověď Ruda neznal. No oni viděli, že to s ním dál nejde, no tak říkali, prosím vás, pane Kocourek, kam cestuje pan Kovanda? Jo, hoši, to musí Ruda vědět sám. No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, no do letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletíte, že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bombony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bombonů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se napil, vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš se?

0: O peněz.
1: Proč?
0: No, protože tady je vysokohorská přirážka.
1: Ježmarja, ještě vám matka dala jenom 20 korun.
0: No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme.
1: Ty letuško poslouchej, když se matka dala jenom 20 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co.
0: Nebuďte zprostej, prosím vás.
1: Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl.
0: Prosím vás, nechte toho, opravdu nechte mě, nedotírejte, prosím vás.
1: Já si o to nevím, hoďte si ty 20 korun.
0: A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní volhy, protože do menšího auta se nevešel. A přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo. Tam už čekal Vladimír Sýs. Teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té volhy. Díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď na sebe chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film. My jsme ho začali přemlouvat, aby to nedělal, aby ho nevyhazoval z toho, aby ho tam obsadil, že on je skvělý a tak dále, až se to povedlo. Takže celá ta scéna v tom scénáři byla zapsána takto. Hrobník zahazuje lopatou hrob, kam právě pohřbívají zastřeleného četníka. Nikola Šuhaj, loupežník, sedí na stromě a celou akci pozoruje. Když četníci odejdou, Nikola se skočí se stromu, přijde k hrobníkovi, poklepe mu na rameno, ten se otočí, lekne se, vypije něco piva ze džbánu, vezme od Nikoly Šuhaje peníze, Nikola s pískotem odchází. Konec scény. Na 3/4 hodiny práce. My jsme to s Kovandou točili 3 dny. Tenkrát to ještě šlo. Ale když už jsme si to na sebe upletli, ten bič, tak jsme holt museli prostě všecko tohleto podstoupit. Čili já lezl na strom, přeskakoval ze stromu, ale na čem to vždycky haslo? Já jsem přišel k němu, poklepal se mu takhle na rameno a Ruda se otočil asi takhle. Tak se lekl, jo. Vladimír říkal, prosím tě, seš normální, že jak se to lekáš, to je Eastman Color, to je americký materiál, člověče, mě tady tečou dolary mezi prstama, teď to stojí dolar metr, teď se všichni leknou, když se budeš takhle otáčet, člověče, teď máš takhle velkou hlavu, teď si představ ještě, jak je to obrovský detail, teď na tom obrovským plátně, člověče, všichni mě utečou při první scéně, seš normální, ještě jednou. Já jsem zase vylezl na to, na ten javor, se skočil dolů, poklepal mu na rameno, Ruda zase... Vladimír, seš už debil, Ruda, nebo co? On nevěděl nic, samozřejmě, jo. Ale tak to pokračovalo pořád dál a Ruda mezi tím furt popíjel to pivo a já jsem přiskočil asi po 26, abych mu poklepal na rameno a Ruda už z toho piva byl tak zmožený, že se otočil přesně tak, jak mu ukazoval předtím Vladimír Sýs, takhle decentně jenom, jo. On už se otočil jenom takhle, jo. A Vladimír říkal, to je ono, točte to, točte to. Jenomže neměl říkat hop, dokud nepřeskočil, protože Rudovi podjela lopata a spolu se mnou zahučil do toho hrobu. A Vladimír přiskočil a zahazoval nás a říkal, já to netočím, já to netočím. Ale přesto všecko se ho podařilo nakonec přemluvit a ten Ruda tam je v tom filmu. Čili jestliže ještě někdy uvidíte film Balada pro banditu, tak ten hrobník, co tam je, těch 10 vteřin, to je Rudolf Kovanda. My jsme s ním tam zažili během toho natáčení spoustu neskutečných legrací samozřejmě, ale pamatuju si, jak jsme šli třeba do Grand Hotelu Pup. Bylo nás 5. 4 jeho doprovod, z něho jsme udělali výstředního Američana, protože on tak skutečně vypadal. A zjistili jsme pohledem do jídelního lístku, že máme pouze na boršť, tak jsme si objednali 4x boršť a mistr, že se ještě rozhodne, že on je takový váhavej a to. A Radek Reteky ten simuloval američtinu, tak se s tím Rudou bavil jako Muskano, Fernie, Biasny, Nidrug, Dan, Abrech, Fernie, Dan, Gentif, Verden, Dan, a Ruda dělal A ten vrchní byl šťastný, že jo, ten obíhal okolo a ptal se ho servilně, do you want Russian sub so, mister? A Ruda, no. A tak se vydal ten vrchní pro ty borště a když byl tak v půli cesty, tak ten Ruda viděl, jak mu mizí to jídlo, tak se zvedl a ryzí češtinou řekl, a já bych si ale ten borš dal taky. To pro toho vrchního bylo neskutečného něco. Ten se zastavil, řekl, a ven, tady tě z toho nebudete dělat bordel. Pak jsme vypadli, aniž bychom ochutnali v Grand Hotelu Pup jejich boršť, což nás ani tak nemrzelo. Druhý den s náma dělali rozhovory, jako s hereckýma představitelema jednotlivých rolí v tom filmu Balada pro banditu. A já jsem říkal, co se mnou budete dělat rozhovor? Tady je člověk z Hollywoodu, s tím máte dělat rozhovor. Kdo hele? Říkali ty novinářky. Říkám, no tady je Rudy Kavanda, který přijel z Hollywoodu a hraje tady hrobníka. To jsme nevěděli vůbec. No tak ať sem přijde. No to já nevím, jestli přijde, a to zkusím. Tak jsme šli pro něj. Ruda přišel v županu, že jo? Vešel hned mezi dveřma se prásko, řekl.
1: Já teď teda hraju hrobníka, jsem normálně rock'n'rollový zpěvák, jo?
0: A oni říkali, mistře, teda vy hovoříte perfektní češtinou. A dál nám kladli otázky a pak to vyšlo jako rozhovor s Nikolou Šuhajem a pod tím byla Kovandova fotka. To mám do dneška schovaný. No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo? A my jsme vyšli ven a ty jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prej si jde pro klíče. No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to se mi nevztratí, nebojte se. No a tak odešel první, ale přišel druhej, čtvrtej, šestej, sedmej. Dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá. Proč černovlasej nebo co? Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveřích, ať přijde. No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíček, řekl, a už mě neserte teda, protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom zemičku, tak ať se pro to probává ta staví. Co já už mám dělat? Když já tady jsem úplně namidlený, prosím vás, sem furt chodí, někdo luftuje, když mu to tady vysel, si to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. Udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a do dneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze, po Rígrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. I takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo? To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale ten chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy, z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy, a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovice. my letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr Chrosta, to je hlavní inseminátor, on má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenadete, tak to bude hrozné průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Chrosta, lehce okamžitě do starých Těstojánce 49, odlet Praha, New York. Opakuji, inženýr Chrosta, lehce okamžitě do starých Těstojánce 49, odlet Praha, New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzyni hledali Chroustala a nemohli ho najít. Bodej, my už byli v Bratislavě, že? Ale jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a... jsme vypadali jako takový rytíři a, to, a teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger byl urostlý takový a ten nám říkal chlapy, všem nám říkal chlapy, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal chlapy, ty štoly jsou tady, tak spletíte, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napisaný. Není napisaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dal? Josef. Josef Kurník Šapa. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose.
1: To byl inteligentní Steiger.
0: Chroustal Ozvise. Chroustal nerob srandu. Chroustal kde jsi? Chroustal? Není tady, říká Franta.
1: Jak není, je napisaný, tož musí být, ne?
0: On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách.
1: To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií.
0: Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, ty horší.
1: Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit?
0: Už je tady, říká Franta.
1: Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob.
0: A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne, ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš, ne tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl průšvih tam nahoře a to, ale průšvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metrkrát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo, no hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo. Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Permoníci. Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistého brněnštino a jim říká, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě produbali z Ostravy. To bylo halo, samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šutr a oni, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale Franta říká, hoši, jo, v tém už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bochám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal. No, fakt byl ten, že oni s tím uhlím uměli čarovat zase kluci, to když na věc přišlo. Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí. Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková? Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím. Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce jsem viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal mamo. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí Hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a Hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát, tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bysme to rádi věděli. Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně a stála za záclonu a naznačila se mu 5 metráků chybí, tak to bylo. Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku. Zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, jsem cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom sně. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem ji vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho Hosamu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem ji najít. A Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo, hochu, role si musíš hlídat.
2: A
0: Vedle nás bydleli často dva naši kolegové, z nichž jednomu jsme říkali Bobřík a druhému Čichač. Ten Bobřík vynikal v tom, že kdysi ve skautu dělal všechny ty bobříky a skutečně je vydržel. A Čichač zase všechno cítil, že jo. Ti byli dost častým terčem Frantova humoru, protože Franta vyznával teorii furt ve střehu. On spával skoro s otevřenýma očima a stačilo mu klepnout na rameno, posadil se a řekl furt ve střehu. A byl připravený. A on se dokázal naprogramovat 5 minut co 5 minut. On vstával a bušil jim na stěnu. To se dalo vydržet 8krát až 15krát. Ale do rána do 7:30 to nevydrží ani bejk, jo. To bylo katastrofální, co to s těma klukama dělalo. Oni už ráno nabíhali hlavou do stěny a říkali, prostě ne. A on zase, jo. Každých 5 minut, jo. Ráno se mu chtěli pomstit, napustili si kýble vody a čekali na něho za dveřma. Franta se jim šel omluvit za ty dveře, ale poslal tam režiséra, oni otevřeli, polili ho vodou a Roxy nezahráli, že jo. Tohle to on měl dotažený do mrtě, tyhle ty věci. Ale ty kluci skvěle nakupovali. Oni nakupovali tak bezvadně, no tak pro nás všecky to byla tenkrát, že jo, naprostá novinka. My jsme vyjeli na západ a teď jsme viděli věci, které jsme tady vůbec neviděli. Tady všecko bylo takové, jaký bylo. A teď tam prostě najednou bum, rána do hlavy. Oni si jednou, pamatuju, kluci koupili takovou citronovou šťávu. Byl takový krásný sirup, jo. Na tom byl ten citron a z toho kapala ta orosená, jo, nádherná šťáva citronová. A oni si napustili z vodovodu vodu. To tam v té Itálii neudělal už nikdo, aspoň 25 let. Do toho nalili tu citronovou šťávičku, napili se a oba se vznášili až u stropu, protože to byl jar na umývání nádobí. No ale kdo to tenkrát věděl, že to může mít citronovou příchuť tady, že jo? Tady to bylo v Umaflexovým obalu, všechno jednotný, to jsme vůbec netušili. Nebo ten Čichač, on jel jednou taky, on jel do 3. poschodí, vjel v Itálii ve výtahu do 3. poschodí a tam se mu neotevřely dveře. A on křičel, help, pomoc, pomoc, věděl, že prošvihává zkoušku, bál se, pomožte mi někdo, pomoc, help. Nikdo furt neotvíral a najednou ze zadu někdo poklepal na rameno, on se otočil, ty dveře se otevíraly i za ním. To byly všechno novinky pro nás, jo? To jsme nevěděli. Kluci z Županova vyjeli do světa. Ale myslím si, že vrchol jejich nakupování nastal právě v Polsku. Oni byli oba menších postav, oba jsou oba menších postav, zůstali už takovými, ale o to větší jsou herci. Oni v tom Polsku si chtěli koupit dřeváky. Tenkrát to byla jako taková módní záležitost a tak šli kolem obchodu a ty dřeváky tam byly vystaveny černý, krásně na takovým vysokým podpatku. Tak tam vešli a tam bylo dvojí schodiště, doprava doleva. Oni šli doleva, sestoupili dolů do sklepa v Polsku, to je samej sklep, tam nejsou obchody, že jo. Vešli dolů do toho sklepa a tam stál takový seriózní černý smutný pán, tak se na ně díval a oni říkali, dobrý den, my bychom chtěli ty dřeváky. Dřevňáky, tak. A to dla koho, prosím pán, co? No, my bychom to chtěli pro sebe, jako. A to dla pánův? A to já viděl první raz, že by ktoš přišel i chtěl koupit dřevňáky dla sebe. No to jak pánově chcou? No to prosím bardzo, pánově mohou měl. Dobře. Jaký kolor, prosím bardzo? Černé bychom chtěli, to je modní, ne? Tak, no černý kolor, to je taky bardzo seriózní kolor. Rzeczywiście jsou tam też kolory brązowe, červené, také netypičné kolory to jsou. Jak pánově chcou černé, to będą miały černé. Dobře. Tylko, že pani přeměře. A vzal metr a měřil je. 123 cm. Pan jest za wielki. Jeszcze tego drugiego pana przemierza. 124 cm. Pan jest wielki tego pierwszego. No to dobrze. Niech panowie, proszę bardzo, idą za mną. A weszli do wedlejszej miejscowości, a tam byli sami rakwe. Protože oni samozřejmě vedle, kdyby šli po pravým schodišti, tak tam byly dřeváky, ale vedle dřevňáky, dřevěný rakve. To bylo pro toho chlapa strašný zděšení, až poprvé někdo si přišel na míru koupit rakev. To on ještě nezažil. No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spreje, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spreje od nás? Vy to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto, já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se:
1: ty jsi hajzel, Franto, jo?
0: A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel: já tady umírá, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl: nechoď tam tomu Frantovi. Naopak každý: běžte pijat k Frantovi, asi něco mu je, jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt, jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo, a ten přišel taky a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Tak tam strčil: podívej se očičkem. To očičko se tam podíval takhle, ozvalo se: Brbla se zvedl a říká: já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak Brbla důvěřivě druhým očičkem, zase.
1: Akorát to tady strašně smrdí.
0: No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mě mělo vadit?
0: Počkej, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si Brbla koupil nový sluneční brýle. Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem, nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník, a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten sám podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
1: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
0: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
1: pomoct. A co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
0: No já nevím, no to mě to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí.
1: Myslíte silo, jo? No to silo, no...
0: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko. A on ťapal před náma, ten náměstek, jo. 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky, a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
2: Frantíku, kde seš? Frantíku,
0: říkám, Franto, neměli bychom jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
2: Frantíku.
0: Teď Italové, kako se sucede? Io devo forse rimanere, che sono raso, se riesco a innamorarmi, vedi che ero questo oltraggio, ma la gelosia, so che tu...
2: No, ja nemám Frantíka tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantíku.
0: Říkám, Franto, pojď už. Nehor, jdi do Gauner, nebo bej.
2: Frantíku, já už nemůžu. Frantíku, objev se.
0: Říkám, Franto, pojď. No tak jo, dobře, jdeme, no. Dobře, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama. Jste normální, nebo co?
2: Frantíku, ty jsi mě našel.
0: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až sem. Takový je to kamarád.
1: Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže. To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil: Zdravo, drugári! Oni řekli: Zdravo! A ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placený pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl: tam je to překrásný, tam sedíte koupa, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo? A oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do vás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový očáchlí, takový osmrádlí, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říkal: Poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo? A kdo, Frantíku? Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka. Kdo? Ten náš šéf, že? Náš šéf, Američanka. No, na ty pláži, že jo? Tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo. No tak co? No tak se tak o sebe zakosli, no tak o co jde, že? To nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde do. A on samozřejmě úplně zcepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo? A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal: Co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme, vás okamžitě to... Ale proč, nebo co? Teď já jsem přece to nemohl říct. Já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct?
2: Frantíku. Teď on nezná ani slovo v cizím jazyce. Tak jak on to mohl říct?
1: Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytáhat za ouško. No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomenu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká: Ty poslouchej, Miro, někdo jede na kole. Říkal: No to je možný, no a co jako? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu. Říkám, proč? Hopni do rigolu. Tam se nedalo nic moc namítat, že jo? Já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudli babkách a tam a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal: Jak se ti šlapil? Kdyby na něho bafnul, jo? My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal: Baf to si zlikl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, pak by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleném tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolf a pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál, měl tam vystátej důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrejma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takovej patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vidívaná noční sociální pracovnice. A teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo? A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo? A ona mu říkala, což normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to, tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, jako, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, taková celkem, jako, na mě přivěsila, teď chce čokoládu, je to takový život, no, nashledanou, a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
3: Jojo, pořád se něco děje.
1: Tam to dotuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje mně, jak si patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásný to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat. No a protože si myslím, a určitě nebudu daleko od pravdy, stejně jako si to myslíte vy, že v nejlepším je potřeba přestat, tak vám moc krát děkuju za to, jak jste dneska byli a doufám, že se zase někdy setkáme. Naschledanou.
4: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cít?
0: Lásku i změreně. Kde národ můj pradávny, no věčně mladý, učil ma pokore
1: i překonat pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaženie.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
1: Školy na jihu Moravy se tento týden zapojují do výzvy pěšky do školy. Ta má omezit ranní provoz před školními budovami. Cílem je dostat co nejvíce dětí do školy pěšky na kole nebo koloběžce a sklidnit dopravu v době, kdy je před školami největší ruch. V Brně Komárově například každé ráno na půl hodiny platí omezení vjezdu do Tuháčkovy ulice a podobný režim funguje také na Lesné. Do výzvy se zapojili i Prušánky, kde nechávají školní ulici před vyučováním volnou hlavně pro chodce.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zpočátku zataženo, později až polojasno, jen výjimečně přehánky, večer se téměř vyjasní, očekáváme 18 až 21 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: Uherčice na Břeclavsku patří mezi obce s nejnižší produkcí směsného odpadu v republice. V soutěži Odpadový Oscar skončili ve své velikostní kategorii první v Jihomoravském kraji a sedmé v celé republice. Na jednoho obyvatele tam loni připadlo necelých 76 kg směsného odpadu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na Jihomoravě zpočátku zataženo, později až polojasno, jen výjimečně přehánky, večer se téměř vyjasní, očekáváme 18 až 21 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: Řidiči v Uherském Hradišti by měli příští středu počítat s omezením na křižovatce třídy Maršala Malinovského a Solné cesty. Kvůli plánovaným pracím na distribuční síti tam budou od 8:30 ráno do 15:30 odpoledne mimo provoz semafory. Město proto žádá řidiče i ostatní účastníky provozu o zvýšenou opatrnost a ohleduplnost.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy zpočátku zataženo, později až polojasno, jen výjimečně přehánky, večer se téměř vyjasní, očekáváme 18 až 21 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: nejvedlejší zádaní les.
1: A keď se bude spát, a ty nejvedlejší zas.
2: A ty moja najmilejší budeš taká zas.
3: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
1: V Hodoníně by mohlo vzniknout nové vojenské cvičiště se střelnicí pro aktivní zálohy. Zastupitelé schválili podnět ke změně územního plánu v lokalitě Pánov směrem na Dubňany. Ministerstvo obrany tam chce vytvořit zázemí pro prapor územní obrany Jihomoravského kraje. Počítá se se základním výcvikem, který má trvat 6 týdnů, a také se střelbami z ručních zbraní.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na Jihomoravě zpočátku zataženo, později až polojasno, jen výjimečně přehánky, večer se téměř vyjasní, očekáváme 18 až 21 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
4: Školy na jihu Moravy se tento týden zapojují do výzvy pěšky do školy. Ta má omezit ranní provoz před školními budovami. Cílem je dostat co nejvíce dětí do školy pěšky na kole nebo koloběžce a sklidnit dopravu v době, kdy je před školami největší ruch. V Brně Komárově například každé ráno na půl hodiny platí omezení vjezdu do Tuháčkovy ulice a podobný režim funguje také na Lesné. Do výzvy se zapojily i Průšánky, kde nechávají školní ulici před vyučováním volnou hlavně pro chodce.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy zpočátku zataženo, později až polojasno, jen výjimečně přehánky, večer se téměř vyjasní, očekáváme 18 až 21 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bv.cz. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Uherčice na Břeclavsku patří mezi obce s nejnižší produkcí směsného odpadu v republice. V soutěži Odpadový Oscar skončili ve své velikostní kategorii první v Jihomoravském kraji a sedmé v celé republice. Na jednoho obyvatele tam loni připadlo necelých 76 kg směsného odpadu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na Jihomoravě zpočátku zataženo, později až polojasno, jen výjimečně přehánky, večer se téměř vyjasní, očekáváme 18 až 21 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bv.cz. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
1: Řidiči v Uherském Hradišti by měli příští středu počítat s omezením na křižovatce třídy Maršála Malinovského a Solné cesty. Kvůli plánovaným pracím na distribuční síti tam budou od 8:30 ráno do 15:30 odpoledne mimo provoz semafory. Město proto žádá řidiče i ostatní účastníky provozu o zvýšenou opatrnost a ohleduplnost.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zpočátku zataženo, později až polojasno, jen výjimečně přehánky, večer se téměř vyjasní, očekáváme 18 až 21 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: Krajina Uvaltice zazelenala, v katastru Uvaly Uvaltic nechali podél polních cest vysadit 318 nových stromů. Součástí projektu je také téměř 5 hektarů druhově pestré květnaté louky. Úpravy mají pomoci krajině lépe zadržovat vodu a zároveň omezit erozi půdy.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer skoro jasno až polojasno, noční teplota 10 až 7. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno, naměříme až 23 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: Břeclavská tiskárna Valstedt Moravia Press téměř dokončila distribuci volebních lístků pro říjnové senátní a komunální volby. Termín 24. září tak podle vedení firmy stihne s rezervou. Na výrobu bylo potřeba zhruba 800 tun papíru. Na celé zakázce se podílí přibližně 120 zaměstnanců.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer skoro jasno až polojasno, noční teplota 10 až 7. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno, naměříme až 23 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bv.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Na okraji Hustopečí směrem na Velké Němčice může vzniknout nový průmyslový a logistický areál CT Park. Potřebnou změnu územního plánu schválili zastupitelé. Areál je plánovaný mezi dálnicí D2 a silnicí 425 na místě dnešních polí. Zastavit bude možné přibližně 40 000 metrů čtverečních, tedy asi 4 hektary.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer skoro jasno až polojasno, noční teplota 10 až 7. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno, naměříme až 23 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: Mikulov v posledních letech investoval do škol, hřišť i nových možností předškolní péče. Jedním z nejvýraznějších projektů je venkovní učebna Archimedes u základní školy Valtická. Ta nabízí moderní techniku, meteostanici, nádrž na dešťovou vodu nebo vyvýšené záhony. Město modernizovalo také hřiště u základní školy Hraničářů a v Pavlovské ulici. Další úpravy teď pokračují u základní školy Valtická.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer skoro jasno až polojasno, noční teplota 10 až 7. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno, naměříme až 23 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bb.cz. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Krajina Uvaltice zazelenala, v katastru Uvaly Uvaltic nechali podél polních cest vysadit 318 nových stromů. Součástí projektu je také téměř 5 hektarů druhově pestré květnaté louky. Úpravy mají pomoci krajině lépe zadržovat vodu a zároveň omezit erozi půdy.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer skoro jasno až polojasno, noční teplota 10 až 7. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno, naměříme až 23 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Mám já frajer, vočku!

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Břeclavská tiskárna Valstedt Moravia Press téměř dokončila distribuci volebních lístků pro říjnové senátní a komunální volby. Termín 24. září tak podle vedení firmy stihne s rezervou. Na výrobu bylo potřeba zhruba 800 tun papíru. Na celé zakázce se podílí přibližně 120 zaměstnanců.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes večer skoro jasno až polojasno, noční teplota 10 až 7. Zítra na jihu Moravy oblačno až polojasno, naměříme až 23 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
1: Obírala mařená do šišek borůvky.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Rež, drobná rež, jak desatý malušička.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: A když bylo před kostelem

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Máte rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Gravlavé paprče máš přikreslení, že je haňba se na to podívat. Pravlisečná učitelka Franskovi Pagáčovým. A z přírodopisu máš baňu jak stodolu. Zavřeli knihu hříchu, rozhledli se po třídě a optali se. Který z vás mě může povědět, jaké známe živly? Ani šabla z pochvíby tak rychlo nevyletěla, jak Franskova ruka. Vyšponoval se jak lineál a vyhrkl. Sím, vodu, oheň a víno. Prosím tě, Fransku, co to vykládáš, jak došel jsi na víno? Sím, já jsem na to nedošel, ale naší stařenka. Když jednou načapali stařečka ve sklepě na víne, to jsem čul, jak vybřeskli. Už je ten starý kotrmelec zase i ve svém živlu. Slečna učitelka najprv vyvalili oči, poté jim zaškubalo v kůtkoch a honem, co si hledali v šuplati. Na tuto příhodu, kterou jednu stařeček vyprávěli ve mlíně, si vzpomněli mlinář Můčka, když došli k Pagáčům pro patróny. Sotva pozdravili, najednou se jeden z živlů přihlásil o slovo. Hrom z čista jasna, až se chalupa v základu zatřásla. A než se nadálí, první krapy už pléskali na okenní tabulky. Za pár minut lělo jak z lajty a nastala taká hrůza, že se křižovali nejenom blesky, ale aj stařeček. Ještě se nedostali ani na ale zbav nás ode zlého, hrom bacil do topola za stodolů. Děcka se zgrčili pod halenou na peci a stařeček přidali k vmodlení do tempa. Když švácel druhý hrom do zvoničky, před chalupu a štabulky v okná zařínčali, vykříkli. Herdek, děcka, modlite se také, já to sám neutáhnu. Za chvilku se černé mračnisko převalilo přes dědinu a mezi Antonínkem a Javořinou už jenom dořmívalo. Stařeček vyšli před chalupu a napůkli se, jak kdyby vyhráli bitvu. Když uhledli mlináře, jak se uščůřili, zavrčali. Co sa hýbůzňáš, jak puklý pecen? A je tak mě napadlo, vymluvali sa Můčka, jakú má pámbu s náma patáliu. Jeden chce, aby pršalo, a druhý zase, aby bylo sucho. To si vzpomínám, v jedné dědině na kopanicách bylo furt sucho, jak na Sahaře, a tož pámbíček vyhověl jenom jednému přání a popršalo. Ale jak? Do týdňa byla dědina zatopená a včil sa všetci modlili, aby už přestalo. Jenom jeden člověk byl celkem spokojený, náčelník hasičů. Seděl na střeše zbrojnice a pochvaloval si. Rumusí, to je vody, to by se hasilo. No, máš pravdu, potvrdili stareček, tak to v životě chodí. No ale když vzpomněl z toho náčelníka, byl jsem se v neděli podívat na cvičení těch požárníků, jak se příkaz říká. To jsou jinší šohaj, jak jsme byli my. Motorová stříkačka špíglník, žebříky 20 metrů dlouhé, to je jinší robota. To se hasí. My jsme pumpovali rukama a hadicu nám z luže létali žaby aj z rákosin. A když to začalo hořat, už to aj zhořalo. Tenkrát byl naším náčelníkem šéf Ignác Trča. Jak Metůd Knutel zatrůvil trobe, Trčovi se začali cepat ruky aj s nohama, překotil pong s verpánkem, hnedka i byly floky v máce na šporheltě, hlavu uškub ze zdi klesu z hrdličku, do blůz lézl nohama do gatí rukama. Jak se začal motat po izbě, děcka byly v turranu vlezené pod postelu a stará Trčena jenom klůčovou důrku nahlédala, až se ta hůlava přežene. Zulí se vrátil pro obušek a když by růst cíkačky, to zjistil, že nemá helmu, lebo v ní měla kočka koťata. Však nenadarmo se říká, že Trša je z divoký vajec, lebo nás při ohni všetkých tak dohůkal, že než jsme zešrubovali hadice, bylo z chalupy popelisko. Vždycky hlásal, co hoří, nechat hořat a zachraňovat okolí. Jednu uhlédl, jak se oknama valí dým z chalupy. Vletěl k sousedom, kde nikdo nebyl doma a začal zachraňovat. Vylúpal jim kachlové kamna, že už jich nikdo nedal dohromady
2: a vyvalil troje dveřaj s futrama. Zeď, která sousedila s hořícím domem, poléval vodu, že Malta opadala až na tíhly. Když tím byl hotový a vylezl na ulicu, zjistil, že nic nehořalo. Lebo ten dým, co se valil z okem, byl ze spálených buchet. Když si volali ze sousední dědiny, že u ní hoří, prča doletěl s vyplazeným jazykem k telefonu a zařval.
3: Tak je tento náčelník Tlša. Jsme v pohotovosti. Udržujte požár. Za hodinu jsme tam.
2: Spadl do hospody a vybřeskli.
3: Chlape, ještě jednu rundu dokola, pivo navrch a jedem.
2: Tak když tam dojeli, to ředníci už míšali Maltu na novou chalupu.
3: No, jináč to byl dobrý chlap, jenomže mu to v té jeho hlavě někdy myslelo na jinší notečku. Ale jednou to dorazil na čisto.
2: Na slavnostní schůzi se jednalo, co se má vyšít na nový prápor. Trča si vzal slovo a pronesl.
3: Hlavní výbore, teda tento, já bych na tento prápor navrhl, teda heslo, co ča nepálí, nehas.
2: A tým dněm chudák náčelník Trča dohasil.
4: Tak začneme. Jméno?
5: Spurný. Jarda Spurný.
4: Povolání?
5: Po co?
4: Povolání.
5: Řidič autobusu.
4: Ježiště. U zadrženého bylo zjištěno v krvi 4,2 desetiny promile.
5: Nemůžete to zavokrouhlit směrem nahoru.
4: To jste měl odvahu si sednout za volant?
5: Naopak, já jsem neměl odvahu střízlivej. Víte, co to tam, jak to tam vypadalo? Takhle ulice klikatý náledí, kam jste dokoukla zrcadlo. A za sebou 11 metrů plechu plný lidí.
4: No, tak snad stačilo říct si cestujícím, že třeba nejste ve formě, aby si vystoupili a došli to pěšky.
5: No, jim si tam zlámali hnáty, víte, jako, tak to bylo nebezpečný, hrozně.
4: Jste museli jet z divočiny.
5: Co, jaký divočiny? Jsme jeli z Mělníka. Podniková akce, ochutnávky a tak dále, že jo. Akorát cestuju zpátky ty semprantýny, že jo, hrozný. Co to tam vypadalo, ty to sama, jaká semprantýna.
4: No, jet z Mělníka do Prahy, no tak to snad není takové dobrodružství, že?
5: No, to byste se divila. Navíc ta soutěž, ještě, pardon.
4: Jaká soutěž?
5: Soutěž, bodová soutěž do zlatýho norka. Do zlatýho norka, pochopitelně, soutěž probíhá tak, že kdo víc vypije, má víc bodů.
4: Tak předpokládám, že snad mluvíte o tom novém bodovacím systému, nešajte mi.
5: Pardon, já jsem chtěl zkusit, jestli na to funguje.
4: Mně to funguje.
5: Mně to taky funguje.
4: No ale v rámci...
5: Dneska ne, nebudu dneska.
4: No, my jsme to zamluvili, ten bodovací systém, no tak to snad dostávají řidiči, ne? A ne cestující.
5: No, to byste, akorát, to byste musela znát tu naší...
4: Obejte se normálně.
5: Pardon, tu naší partu, nemáte tady něco k pití, ježišmarja.
4: Ne, pardon. Nemám, to je krev, to byste si nepomohl, to bych to musela zvýšit to číslo, dejte to zpátky.
5: Já aspoň ožrala.
4: Samozřejmě.
5: Víte, co ta naše parta, oni jsou jak urvaný z řetězu, rozumíte, my někam vyjedem a už vymýšlej kraviny prostě, chápete to?
4: Ne.
5: My jsme, možná se mě oprávněně zeptáte, co jsme za podnik, a já vám to řeknu, my jsme DIP.
4: DIP. To je jako zkratka, nebo je to celý název?
5: To je celý název, akorát, že to je zkratka. A je to dopravní inspektorát Praha. Jmenovitě Kongresová ulice, prosím pěkně.
4: A o tom vědí, o tom vašem chování nadřízení?
5: Náčelník vede soutěž o zlatýho norka. Náčelník udělal 90, opakuji slovy, 90 bodů za půl hodiny.
4: No to vám,
5: a to si myslíte, že máte půl bodu za panáka. Víte co? Takže to, a pak vyváděl hajzl. My jsme se vraceli volmi normálně. Teda ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo. Hele, jeli jsme z Mělníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom pane řidiči, se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto, říká, ten má si ty gumy, ten nemá legální, říká, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožral a rychleji poběží, jo.
4: Jak vás to vůbec může napadnout?
5: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
4: A víte co?
5: Nevím.
4: Já mám návrh.
5: Povídejte.
4: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
5: No, nebudeme
4: se udělat aféru. Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
5: Nemůžu.
4: Proč ne?
5: Já mám Mělníku v hospodě.
4: Prostě
5: jsi
4: je nevzal z té
5: hospody. Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevede nikdo do Mělníka ani ven.
4: Tak. Nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
5: No, nějak to uděláme.
4: Nebudeme se dělat zlou krev,
5: to
4: rozumíte? Víte,
5: že... A tohle je zlá krev nebo hodná?
4: To je opilá krev pro vás.
5: Opilá krev.
4: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
5: Kerem?
4: No, nebudeme se dělat zlou krev.
5: Nebudeme. To víte, že ne.
4: No, tak podívejte.
5: To víte, že nebudeme.
4: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
5: No.
4: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
5: Víte co, já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
4: Tak já to
5: já nebudu před klukama za blbce. Koukejte si tam napsat.
4: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
5: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
0: Rádio Jih, Cymbálka.
6: Lázně Mokřady. Z okna svého pokoje v léčebném domě Jesenius vidím rozlehlý starý park. Chci tento pokoj vždycky, neboť čas blázních plyne pomalu a v parku je stále co pozorovat. Muže a ženy, jak chodí cestami po dvou nebo sami lázeňským krokem, který je jiný než chůze městem. Rozeznám i páry, které k sobě dávno patří od těch, co se poznali až tady v národní kavárně zvané Balírna. Pozoruji ptáky, jak pacientům nebojácně sedají na dlaň a zobou drobky, které pro ně smetly po jídle z obrusu a také veverky, které tady dávno vyměnily svou plachost za pamlsky a prosí o ně s předníma nožičkama na prsou jako žebračky. Spoustu pozorovacího času mi zaberou stromy. Půda je v mokřadech nasáklá vodou jako houba. A to je příčina, proč některé stromy nerostou kolmo k zemi, ale šikmo, jak jsou jejich kořeny v měkké hlíně nejisté a jak při silnějším větru se kmeny s hlubokým podzemním praskotem nakloní a tak už zůstanou. Jsou mezi nimi i stromy cizinci, imigranti z dalekých krajů a ty jsou opatřeny cedulkami s latinskými botanickými názvy. Teprve teď je park takový, jak si ho kdysi jeho zakladatel dr. Maurer vysnil, když dal vysadit útlé stromky s trpkým vědomím, že zakladatelé parků se hotového díla nedožívají. Proto mu někdy při pohledu na klenby rozložitých dubů šeptám: povedlo se to, doktore. Přímo pod mým oknem je telefonní automat. Teď, když má kdekdo svůj mobil, je už používaný málo, ale byly doby, kdy tu lidé stáli ve frontě a bušili netrpělivě na sklo budky, že i oni mají právo podat domů zprávu, že se jim v lázních líbí. Někteří zůstávají automatu věrní i dnes. Je zajímavé, že většina lidí si myslí, že do telefonu je třeba řvát, zejména je-li to hovor meziměstský. Nevěří tomu, že by je bylo na tu dálku slyšet. Proto já ve svém pokoji většinu hovorů slyším. Někdy mi to vadí, ale většinou mě to baví. Haló, to jsi ty, Věruš, tady Laďa, volá Moravák a já hádám, jestli je od Brna nebo z Hané. Tože já volám, jestli na nedělu přijedeš. No já ti nevím, Věruš, tady je strašné počasí, déšť, mlha, zima. Tu k oknu, abych viděl tu náhlou změnu počasí na vlastní oči, ale venku je modré nebe a slunečný jarní den. A hned taky spatřím příčinu toho nečasu. Na lavičce čeká plnoštíhlá pacientka středních let a ovívá se slaměným kloboučkem. Tak ti nevím, Věruš, jestli je rozumné, aby semka jezdila. Ta dráha též není zadarmo, tak ti nevím. Ano, ano, však už zbývá jen týden, ano. Halo, oplatky pro děti už mám koupené, tak pa? Když Moravan zavěsí sluchátko, nedá mi to, vykloním se z okna a veselo zavolám. Tak mlha, déšť a zima, říkáte. On zvedne oči ke mně a odpoví: neposlouchej cizí hovory, kreténe. Tak trávím čas v lázních Mokřady, kde se pacienti zotavují a páří. Každého rána, když paprsky nízkého slunce teprve prozkoumávají chladný, vlhký vzduch parku, vidím hlavní cestou přicházet manželský pár, který je ubytován na protilehlém konci parku a k nám do léčebného domu Jesenius chodí posnídat. Je to pár, kterého si nemůžete nevšimnout. Vysoký, asi 50letý, prošedivělý muž osmalé pleti, s hlavou sportovně vztyčenou, jako by se ani nepotřeboval dívat na cestu, a po jeho boku, lehce do něho zavěšena předloktím, nápadně krásná, jen o něco menší žena s černými vlasy staženými do ohonu. Je útlopasá a dlouhonohá. Takové vyšlechtěné páry se seznamují na tenisových kurtech, kde si v bílých šortkách a krátkých sukínkách při nápřazích a předklonech nutných k dobíhání míčků vzájemně ukáží pružnost svalstva a kůže a úměrnost svých těl a při setkáních u sítě pocítí dráždivost potu, aby si pak vysprchovaní a prokrvení na terase u nápoje s ledem řekli, že bližší seznámení je nezbytné. Jsou to manželé Karel a Jana Hockrovi. Inženýr Hockr je slepý. Seznámili jsme se v čekárně primáře Václava Kaliny, jehlasného specialisty v léčbě pohybového ústrojí. Pacienti mu přezdívají medvěd. Jistě znáte scénu ze Smetanovy Prodané nevěsty, kdy Vašek, přestrojený za medvěda, sejme zvířecí hlavu a volá: lidičky, nebojte se, já nejsem medvěd, já jsem Vašek. Když primář Václav Kalina ráno otevře dveře do čekárny, měl by to zvolat také, protože ani lékařský plášť není schopen zakrýt, jak je ten člověk příšerně chlupatý. V teplých měsících nosí snad jen ten plášť na holém těle, které však holé není. Na široké hrudi se mu derou ven chomáče černého porostu a vyhrnuté rukávy odkrývají huňatou srst na jeho mocných pažích, ukončených prackami, které jsou ušetřeny chlupatosti jen na dlaních a bříškách prstů. Místo toho, aby nás primář Kalina uklidnil, že není medvěd, každé ráno si ve dveřích natěšeně zamne ruce a zařve na nás: tak koho tady máme? Při těch slovech si povyhrne rukávy ještě výš, jako bychom byli skupina odvážlivců, kteří mají tu smělost se s ním dnes utkat. Při čekání na tuto chvíli jsme se s manželi Hockrovými dali do řeči. Karel, budu mu tak říkat, neboť jsme teď dobří přátelé, není slepý od narození. Až do svých 33 let pracoval jako statik. To jsou inženýři, kteří ručí za to, že barák nespadne. Při rekonstrukci starého domu v Kovářské ulici trvali památkáři na tom, že průčelí musí zůstat, ostatní zdivo se mohlo podle potřeby nahradit novým. Na staveništi došlo ke sporu o jednu příčku. Karel jako statik konstatoval, že není nosná a může se bez obav zbourat. Při večeři ho pak zastihla rozhlasová zpráva, že dům v Kovářské ulici se zřítil a v jeho troskách zahynuli dva lidé. Podle líčení paní Jany manžel zbledl, vytřeštil oči, chytil se za hlavu a oběma rukama s ní lomcoval, jako by si ji chtěl utrhnout. Pak ztratil vědomí a skácel se na podlahu. Když ho vzkřísila, otevřel oči, ale neviděl nic. Ani když se pak dozvěděl, že k neštěstí došlo na jiné stavbě v Kovářské ulici. Po marném vyšetřování na očních klinikách a po měsíčním pobytu v londýnském sanatoriu věhlasného profesora H.G. Sherpa se přihlásil do kurzu ladičů pian, protože měl dobrý sluch a za studentských let hrával obstojně na klavír. Karel neladí jen tak někde, například v karlínském rozhlasovém studiu A, v několika předních pražských divadlech a ve Dvořákově síni Rudolfína. A právě toto povolání, při němž bývá hodiny schrben a ledící klikou trpělivě milimetr po milimetru napíná struny, mu poškozuje páteř a způsobuje bolesti hlavy. Když se paní Jana náhodou dověděla o skvělé pověsti lázní Mokřady a primáře Kaliny, neváhala a zajistila mu léčbu. Tuto volbu jsem jí upřímně schválil, neboť mám podobné problémy. Mně je způsobil psací stroj a teď v tom úspěšně pokračuje počítač. A medvěd mě dokáže zbavit bolesti i na několik měsíců. Když to říkám, Karlovy nevidoucí oči jsou upřeny na protější stěnu, kde nevidí nákres zdravé a pokřivené páteře, kdežto oči jeho ženy se neustále dívají na mě. Jsou temně hnědé a doširoka otevřené. Víčka se jen občas sklopí, aby oči zvlhčila a potřela novým leskem. Je těžké těm očím neuhýbat, jinak by člověk ztratil dar řeči. Pouze při úsměvu se v koutcích jejich úst objeví drobné vrásky jako jediný důkaz, že tato tvář nepatří dívce, ale ženě. Kolik jí může být? 35? 40? Ne, 40 ještě ne. Vy píšete? Zeptala se. Pro noviny, řekl jsem. A chtěl jsem, aby se ještě na něco zeptala, protože jsem nevěřil, že má opravdu tu zrezivělou barvu hlasu ten nakřáplý rejstřík, který k ní nepasuje a který u žen miluji. Tak, koho tady máme? Zeptal se místo ní medvěd. I když jsem byl objednán jako první, přepustil jsem své pořadí Karlovi v doprovodu jeho paní. Dovedu si přesně představit, co se uvnitř odehrává. Zatímco chlupáč na uvítanou téměř rozdrtí pacientově manželce útlou ruku. Au! Ozvalo se z ordinace, jen co jsem na to pomyslel. Karla se ujme rehabilitační sestra Lenka, aby vyplnila dotazník. Lenka stojí za popis. Tato dívka medových vlasů je tu proto, aby poličtila medvědovo doupě svou něhou. Na rozdíl od primáře Kaliny je celé její tělo, z něhož znám pochopitelně jenom paže, nohy a úpatí malých ňader, pokryto jemným, sotva viditelným chmířím, jakým jsou obdařeny meruňky či broskve. Sluneční svit, dopadající na její kůži v patřičném úhlu, dokáže z toho vykouzlit divy podobné zárodkům svatozáře. Po vyplnění dotazníku vás sestra Lenka požádá, abyste odložili téměř všechno šatstvo a nabídne vám doteky svých prstů a dlaní. To bývá pro mě jeden z nejvzácnějších darů, které lázně Mokřady poskytují. Bezpečně nachází obratle a jiná místa na mých zádech, která si říkají o promnutí, a mírnou bolestí pak potvrzují, že hledaná ložiska byla nalezena. Teprve když je všechno svalsto prohněteno a uvolněno, vezme mě do práce k medvěd. Kdybych nebyl takto připraven k zápasu, asi bych to nepřežil. Primář Kalina uchopí předními tlapami mou nohu a vylomí ji do úhlu, v jakém v životě nebyla. Potom mi ji zkouší vytrhnout z těla a když se to nepodaří, snaží se mi ji vykloubit. Potom zkouší, jak dalece jsou mé paže ukotveny v ramenou a co by to udělalo, kdyby klouby vyprostil spouzdar. Když zaúpím, zvíře spokojeně funí. To je první kolo našeho zápasu. Pak si sednu na židli a povídáme si. Ale účelem tohoto zdánlivě neškodného přátelského tlachání o všem možném není jen oddech. Jeho smyslem je odvést mou pozornost od zásahu, který mě čeká. Vím to a přece se vždycky nechám přelstít. Medvěd stojí za mnou a prohmatává mi krční páteř, tepny, ramena a ptá se: o těch letadlech z druhé světové války, to jste psal vy? Myslíte ten článek Květech? Zeptám se a cítím, že mi medvěd nasadil chvat, kterým sevřel krk. Ten chvat, kterým jsme jako kluci vždycky dostali soupeře na lopatky. A co si myslíte o Messerschmittech 109? Otáčí mi hlavou doleva a doprava. Nebezpečné stíhačky, řeknu. Podle mě byly lepší než britské Spitfirey, řekne on. No to se teda mýlíte, protože... A to je ten okamžik, kdy mi zvíře nečekaně škubne hlavou, až to v obratlých křupne. A než se vzpamatuju, je to tu znovu, jenže na druhou stranu. Fuj, tajbl! Vydechnu a otevřu oči, abych přestal vidět jiskřičky. No a je to, řekne vítězně zvíře, a jde si umýt tlapy. Zjistil jsem, že v lázních Mokřady je spousta klavírů. Skoro každý solidní léčebný dům má v hale pianino nebo křídlo. Vyjednal jsem Karlovi ladění u nás v Jeséniu, v hotelu Hvězda a také ve zdejším divadle. Chodím s ním ladit a povídáme si. Paní Jana to uvítala. Začali jsme v divadle. Už ti škubnul hlavou? Zajímalo mě. Ještě ne, odklopil Karel desku křídla a jako nějaký zaklínač vztáhl ruce nad vnitřnosti nástroje, aby se jich roztaženými prsty dotkl a zorientoval se ve spoustě filcových kladívek a lesklých strun, které se po trojicích, po dvojicích a ty tlusté samojediné pnuly v jeho útrobách. Tak to on si nechává, až si tě připraví, usoudil jsem. Karel toho kladění moc nepotřebuje. Ladičku, nejednočárkované A, kliku, gumový klínek, ruce a sluch. Klínek, jak jsem pochopil, užívá tam, kde jsou struny po třech. Vloží ho mezi dvě, čímž je utlumí a může tu zbylou naladit. A právě ten klínek nemůže teď najít. Šátrá rukama na dně brašny i v jejím okolí, ale marně. Ten klínek způsobil, že jsem byl vyslán za paní Janou. Proč to nepřiznat? Příležitost být s tou úžasnou ženou chvíli o samotě mě naplnila příjemnou trémou. Cestou jsem si chystal, co vtipného jí řeknu hned ve dveřích. Napadlo mě. Jdu si pro takový malý černý klín. Ale hned jsem to zavrhl jako primitivní dvojsmysl, kterým bych se u ní mohl taky pěkně schodit. Nakonec jsem se i zastyděl, že mě to v mém věku vůbec napadlo svádět nevidomému příteli ženu, ale marná sláva, napadlo mě to, no. Když jsem došel k hotelu a zaklepal na dveře pokoje číslo 10, otevřela mi asi 50letá pokojská s šátkem na čele. Zdálo se, jako by se trochu lekla. Hledám paní Hokrovou, řekl jsem. Dobrý den, právě jste ji našel, řekla si jí narezlým hlasem a pozvala mě dál. Promiňte, jsem blbej, vydal jsem ze sebe a bylo mi trapně. Nejste, já jsem se jenom nestačila nalíčit, usmála se smutně a prsty se přitom jakoby proběhla po tváři, z které na mě hleděly malé, unavené oči obklíčené síťkou vrásek. Bylo to neuvěřitelné. Můžu vám uvařit čaj? zeptala se s varnou konvicí v ruce. Ne, děkuju, přišel jsem jen pro klínek, co se dává mezi struny. Karel si ho zapomněl vzít, řekl jsem. Ten bude v saku, vydala se ke skříni. A při lovení v kapsách manchesterového saka zády ke mně dodala. Takhle byste mě asi nechtěl, vidíte. Jak jste přišla na to, že bych vás chtěl, řekl jsem rychle, než se otočí. To by holky poznáme. Helejte, tady je. Podala mi gumový klínek a s úsměvem, který udělal kolem úst další vrásky, řekla. Možná, že je to tak lepší. Proklid v lázních. Ladění klavíru je léčba nemocného nástroje. Je to trpělivé uzdravování, jehož úspěch je takřka jistý. Karel začíná ve středním poli klaviatury. Neúprosně povoluje a napíná struny, dokud nelahodí uchu v oktávách, kvartách i v tercích. Teprve když je toto jádro vyléčeno a dokazuje to čistými akordy, věnuje se léčitel hlubokým tónům, kde kladívka sekají do tlustých basových strun a pak si posune židli doprava k nejvyšším, které už skoro nezní, ale jenom tak pinkají, jako byste ťukali do dlaždiček. Ta primářová Lenka, jak vypadá? Zeptal se Karel soustředěný na pohyb páky v pravé ruce. Je krásná, řekl jsem. Myslel jsem si to. Má to po celém těle? Chtěl vědět. Co je vidět, tam to má. Jako broskev, řekl. Bude neobyčejně vzrušivá, řekl bych. Přejedeš jí lehce po kůži a je to. Asi jo. Jaký má oči? Modrý. Myslíš, že s ní medvěd spí? To nevím, řekl jsem. Spí, i když si vykají, to já poznám z hlasů. Jaký má prsa? Prsa má jako nový, vypadlo ze mě a Karel musel nechat ladění, jak se tomu smál. Jo, holky, kdy nás to pustí, vzdychl a potom se obrátil do směru, kde mě tušil. Nevím, jestli je moje žena tak hezká, jak si ji pamatuju. Ona byla neskutečně krásná. To je výhoda slepoty, že mi žena nestárne. Je pořád neskutečně krásná, řekl jsem. Řekni na mou duši, usmál se. Na mou duši, odpověděl jsem, protože někdy se lhát má. Když lékař klavíru doladí, uzdraveného pacienta si poslechne. Karel odložil ladicí páku, sklonil se ke klávesám a začal hrát. Byla to skladba Erola Garnera Misty, smutná jako deštivý den. Prvně jsem ji slyšel kdysi dávno od kavárenského klavíristy, když mě opustila moje první holka. Proč hraješ zrovna tuhle? Jak můžeš vědět, že ji miluju? Položil jsem mu vděčně ruku na záda. Karel nepřestával hrát a spokojen s výsledkem své práce mi domolových akordů vysvětlil. Protože tady, kamaráde, se dostanou těsně vedle sebe D a S. Dva znepřátelené sousední tóny, rozumíš, který se nesnášejí. A když to naladíš tak, že se nejenom snesou, ale navzájem se rajcujou, tak je to piano zaručeně v cajku. Ve čtvrtek se Karel dočkal Medvědova obávaného škubu. První dojem ti byl, že mi utrh hlavu a dá si ji do vitríny, zhodnotil to, když mi ho paní Jana předávala. Zatímco ona šla do zdejšího nového bazénu, my jsme měli v plánu dívat se u mě na televizi. Je divné říkat, že se Karel bude dívat, ale protože dávali přenos tenisového zápasu, jemu stačil komentář sportovního reportéra a pár mých poznámek, aby si představil, co se na hřišti děje. Je mi blbě, řekl, když jsem ho usadil ve svém pokoji do křesla. Hlava? Jo. Nevím, jestli to ten raubíř nepřehnal. Na takový zacházení nejsou ty krční obratle zvyklí, kroutil v křesle hlavou a pak si dokonce ukryl tvář do dlaní a mnul si oči. Pustil jsem televizi. Ozvaly se pukavé zvuky odráženého míčku a na obrazovce se začervenal Antukový dvorec. Po něm se proháněl Radek Štěpánek celý v bílém. Jak vypadá ten Štěpánek? Chtěl vědět Karel. Ke komu bych tě ho? asi jako Petr Forman, nebo taky jako Matěj, ty dvojčata, jestli je znáš, říkám, a pak vykřiknu, skvělá hra na síti. Skvělá hra na síti, zopakuje to po mně reportér. Dvojčata Formanovi jsem viděl ve filmu, když jim bylo 5, takže tvoje informace je matoucí, zaklání Karel hlavu s bolestí ve tváři. Prostě je to černovlasej kluk, šlachovitej, houževnatej. Teď to ovšem s tím výletem k síti přepísk, protože ho Francouz přehodí a už to nedoběhne, kdyby se přetrh. Na chvíli jsem na Karla zapomněl a sledoval napínavou hru a pak se z křesla ozvalo. Je možný, že stromy rostou nakřivo a ne svislé? To je možný jedině tady v Mokřadech, protože je tady skoro bažina. Otušil jsem s očima na obrazovce. Josefe, řekl Karel podivně nejistým hlasem. Otočil jsem k němu hlavu a viděl, že už nesedí v křesle, ale stojí, oběma rukama se opírá o parapet, jako by se díval z okna. Josefe, řekl znovu tak naléhavě, jako by měl závrať a potřeboval podepřít, že jsem stál a došel až k němu. Myslím, že vidím, řekl tiše s jakousi opatrností v hlase, jako by se bál, že se rouhá. Jestli je to park, co je tam dole, tak já vidím. Je to park, Karle, zakřičel jsem a popadl ho zezadu pevně za ramena. Je to nádherný lázeňský park. Otočil se ke mně s očima plnýma slz. Ten proud se nedal zastavit. Stékali mu po tvářích na flanelovou košili a tam se rozpíjeli. Utíral se moje prsty, pak jsem mu plácal oběma dlaněmi po lících, jako bych se chtěl sám ujistit, že je to pravda, že se mi to nezdá. Pojď, posaď se, uchopil jsem ho za předloktí, jak jsem byl zvyklý. Křeslo je tady. Už nemusíš, ty vole, já ho vidím, zasmál se v pláči. A když se posadil, řekl, představoval jsem si tě mladšího a ty už jsi dědek. Promiň, máš hlas o 20 let mladší. Janě to musíme říct. A medvědovi, říkal jsem ti, že to je zázračný doktor. To zvíře s tebou škublo zatraceně dobře. To jo, uznal Karel s mobilem v ruce a nedívaje se na klávesnici, stiskl po paměti jedničku. Má vypnuto, asi je v bazéně, řekl po chvíli čekání. Zajdeme tam, chci bejt u toho, novinář musí bejt u toho. Chtěl jsem mu pomoci z křesla, ale bývalý slepec vstal sám. Po několika krocích však zjistil, že to bude nad jeho síly. Mate mě, jak věci couvají, když jdu, rozumíš? Dělá se mi z toho blbě v očaludku, řekl a vrátil se do křesla. A tak se stalo, že jsem šel pro paní Janu sám. Už na schodech mi došlo, jak je to dobře, protože do bazénu, obával jsem se, chodí ženy nenalíčené. A já jsem chtěl, aby jí Karel spatřil krásnou, aby nedopadl jako já, když jsem jí měl za pokojskou. Ten šok by mu neudělal dobře. K lázeňskému akvaparku se dá projít kavárnou. Kličkoval jsem mezi jejími marmorovými stolky a u posledního jsem paní Janu spatřil. Ukázalo se, že moje obavy byly zbytečné. Byla nádherná. Seděla s primářem Kalinou, jednou rukou pojídala zmrzlinu a druhou čechrala srst na jeho předloktí. Když jsem k ním zamířil, přestala se ho dotýkat a tázavě na mě upřela velké, udivené oči. Karel není slepej, řekl jsem zadýchaně. Všechno vidí. Oba se těch slov lekli, to jsem nečekal. Pohlédli na sebe a pak se medvěd dotčeně zeptal, co ti myslíte? Asi jste mu vrátil zrak, řekl jsem. Cestou parkem k mému hotelu Jesenius vyjádřil primář Kalina domněnku, že Karel mohl mít něco latinského, což teď něco jiného latinského uvolnilo, ale stává se to prý naprosto výjimečně, takže můžeme mluvit o zázraku. Paní Jana šla před námi rychleji a rychleji, takže jsme jí nestačili. Řeknu vám, to mě tedy samotného zaskočilo. zafuněl zázračný lékař s pohledem na její úžasné dlouhé nohy, které se vzdalovaly. Poznámka: ze dvou očních lékařů, kteří tento příběh četli, dva konstatovali, že je vymyšlený a odborně scestný. No, jejich chyba.

0: Tak pane Vrký, prosím vás.
1: Už letím, šefe.
0: No.
1: Tak co si dáme, šefe?
0: No tak něco k jídlu.
2: Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
1: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co ho najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Kdo tady někde byl? Jídelní lístek.
2: A vy máte jenom jeden?
3: No to vám se stačí, ne?
2: Jeden mi stačí.
0: Hlavně, když mi ho dát.
3: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechci si vás řízej?
2: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
3: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
0: A co vy víte, co já bych si dal?
1: No. Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
0: No.
1: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
2: Děkuji.
1: No.
2: Jo, no ale... Pane Vrtí, to je všechno přeškrtaný tady.
3: Jo, to všechno, helejte, tady máte řízek.
0: No a to je všecko.
3: No samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč.
2: No, no jo, no. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojďte toho ptáčka.
3: Jaký ptáček, hoď. Ptáček. Vedoucí ptáček.
2: No tak mi doneste tedy ten řízeček.
3: Řízeček, samozřejmě, prosím.
2: Jo a počkejte, ono, vy nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
1: Něco ostrýho na povzbuzení?
2: Jo.
1: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
2: Celerový salát?
1: No.
2: No ale to přece není nic ostrýho, tak jiné na povzbuzení.
3: Celerový salát? No,
2: všem, že ne.
3: Je.
2: Co? Ale ne, to jsou pověry.
3: Mě to pomáhá, no.
2: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
3: Řízeček, samozřejmě, prosím.
2: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten umrusalej drobek.
3: Jo, jo, to vám, samozřejmě, to vám trošičku.
2: No, ale počkejte, na mě to nemusíte
3: ne,
2: smetávat.
3: Ne, to je pořád, no. Trošku takhle to uděláme.
2: Ještě ten popelník, kdybyste
3: no, tady zase, tady, tady, no. Tady. Nechali to tady, to jsou lidi tady.
2: No, tak prosím vás, pane
1: to je jenom pár čistých vajíků, to je v pořádku. Podržte, já vám ještě otočím takhle
2: trošku.
1: Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany. Z téhle strany
2: to trošku stačí, takhle to.
1: Ne, já to udělám takhle.
2: Dobrý.
1: Takhle to trošičku. Počkejte, takhle, jestli to bude
2: zpět. Já myslím, že by to šoli.
1: Ne, jste potřebujete, ono je to lepší, takhle. Už je to dobrý, ano. To je, ono se to trošičku převrlo, je to dobrý, ano. No, ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zasklý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
2: To je dobrý, no,
1: z téhle strany, ano.
2: Tak mi doneste ten řízeček.
3: Řízeček, samozřejmě, ano.
2: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
1: Aha.
2: Jedno pivo by...
3: Pivečko, samozřejmě, pivečko, už je tam natočený, pivečko, samozřejmě, ne to bude.
2: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
3: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám přinesu, ne to.
1: Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nebo to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace.
3: No jo, depa, kuří hoka, to jste špatně.
1: Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
2: Pane,
1: jo, takhle já.
2: To pivo.
1: V uších jako, no jo.
3: No to tam si měl být, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, co jsi chtěl, no. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo.
1: No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslím, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo?
3: Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád.
1: Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. A kam spěcháš? Aha, no jo, tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
2: No, to je dobré.
1: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? Depak to jste špatně. Depak Bedy dělá tady bednotechna, nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, šefe, tady.
2: No, to.
1: Je...
2: To pivo.
1: Tak, tady máte ten řízeček. A to pivečko.
2: No, to je dost, to vám řeknu.
1: Můžete se do toho pustit.
2: No, děkuji.
1: Tak.
2: To pivo má ale divnou chuť.
1: Pivo?
2: No, to vám povím.
1: Na hořky, jak pivo, no jo.
2: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
3: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
2: No a to má být jako ten řízek tohle?
3: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
2: No jo, ale to teda ale vypadá.
3: No jak řízek, no co, jak...
2: No ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
3: No tak je snad trochu unavený, že jo, no ale to řízek.
2: No řízek, ale taky sotva viditelný, to tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
3: No jo, ale nezapomeňte, že zase tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
2: Pane vrchní, to je úplně studený.
3: A co je studený?
2: No všecko, brambory.
3: No to je takovej druh,
2: ale
3: no.
2: Ten řízek je taky studený.
3: Řízek?
2: No ovšem.
3: To je teplý, žádněte si, no
2: teplý. Teď mě
3: no.
2: Tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
3: No jo, řízek je to. No, to je. No naproti tam vařej dobře, já tam taky chodím.
2: No ale no. To nejde vůbec ani ukrojit, no pane, podívejte se, pane vrchníne, to

0: restaurace.
1: Restaurace u Nudle. Lepak, to jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe! Je tohle to možný, to jsou lidi? Dám jsem 20 tu zora a uteče mi bez placení.
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte mi, abych vás uvítal na veřejné nahrávce desky s názvem Ze soboty na Šimka. Je to deska, kterou pořídí firma Suprafon a dovolte mi, abych vás uvítal nejenom jako posluchače a diváky této nahrávky, ale především také jako naše spolupracovníky, protože vaše reakce budou na desce zachyceny a tak se vlastně stáváte také herci a aktéry této desky. My věříme, že atmosféru vytvoříte stejně dobrou, jako jste nám vždycky ve Slaném vytvořili a předem vám za to mnohokrát děkujeme. Jsme rádi, že se s vámi zase setkáváme po čase a že můžeme tady ve vašem hezkém divadle účinkovat a hrát. Tak, plevy odešly a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muži a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzeň nabízet jenom hořčák, cigárka a slivovici. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů, zmínit co o literatuře, pohovořit o zemědělství, o průmyslu, recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenuji verše Nezvala, Křižíka, Edisona, bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak se mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu udělal důstojné antre, že by ráčil v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
4: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
3: No tak to poděkuji hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
4: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkný věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jak si sedí, že? Ani se nehne.
3: Je to kratší verš, co si vybral?
4: Kratší.
3: Úvod to má delší.
4: Úvod to má delší.
3: Tak to zkrať.
4: Tak to zkrať.
3: Neopakuj všechno po mně.
4: Neopakuj všechno po mně. Sedí pana.
3: Co je zase?
4: Teďka koukám, že se nebudu muset uklonit.
3: Proč by si se nemohl uklonit?
4: Kdybych se praštil do hlavy. Nebo mikrofonu.
3: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak tak koukám.
4: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
3: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
4: Sedí pana. A nebo já už ten nadpis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
3: No.
4: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
3: Prosím tě, rad se soustřeď trochu.

0: sedí pana vedle mne. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. A ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si nikdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis.
1: Je to možný. To je zoufalec.
0: Sedí zoufalec.
2: Prosím, jak se zpamatuješ trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechna papoušek, chytáš se každého slova, řeknu bandaska, tak řekne, sedí bandaska, ne?
0: To by to říkal se bláze, nebo
2: asi
0: co?
2: Jo, vypadá to tak, že pre už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. To je radost, tohle figurou objíždě města.
0: Tam nechali ani týden.
2: Bude, ti jim tam stačí.
0: Víte, jo, nevím, byl sympatický aspoň.
2: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
0: Já dostával přídavky. Tě nedostal, ty chytré. Budu zapojívat s ním.
2: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
0: Sedí banda.
2: No, už je to tady, to povídám.
0: Já snad ubromlý kostel. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. Snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne. Těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý vůbec. Nebo mezi vás vletí. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho, že to na věci. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
3: Opravdu teda, to se má způsobě. To jste dostali divin, že vůbec ti páta.
2: To si se vycajchnoval. Já tady vojemnosti o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
0: To bych nemal.
2: No tak to koukej zachránit, tohle byl trapas.
0: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší. Ale je to teda zas, to není o paně, ale je to zas o jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje... Si nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do půl desáty. Ježíš Maria, to začíná. To měl na jazyku. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. A to je celý.
2: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co si sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde řada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám svalně řeknu. Ty si to poslechni taky, to se vůbec neliší od těch veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou.

0: Ano, to přicházím znovu, aby se zdálo, že je nás tady víc a pořad je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme objevili na konkurzu Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter. Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nároží. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama. Sidové drama. Sid. Klid. Jsi nějaký cancur? Na mě někdo zapomněl, nebo já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasik, nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, Sancho. Já vím, to je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. No to máš rád, no. Dbát lásky.
2: Dbát lásky, se si já přitáhnu.
1: Není dbát. To byl zase on. Už je pejč. Dbát lásky. No, zůstaň tě.
2: Mám začít, no. Dbát lásky, se si já přišel sama zvát. Už nám přišli se snad vůbec si stíná. Ještě jednou. Dbát lásky, se si já přišel sama zvát. Už nám přišli se snad vůbec si stíná. Ostřechli stíme za nic.
1: Já mu nerozumím ani.
2: Dbát lásky. Ztracený skrývá.
1: Ztracená.
2: Ztracená
1: práce.
2: Ne, ztracený skrývá prasklou duši.
1: Skrývá prasklou duši.
2: Hej, já udělal chybičku. Doprava. Tam je promluvíš, já řekl prasklou duši, já to předtím zkazil. Tam je promluvíš, já řekl prasklou duši, já to zkazil.
1: Doprava. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
2: Ne. Jak se mám zmatku duši?
1: To sama matka duší.
2: Zmatek jako chaos.
1: To sama matka duší. Chaos, chaos, chaos.
2: Duši vydáme si
1: šifle. Duš nemáme.
2: Ne, duši jako hola, hola, hola.
1: Hola, hola, hola.
2: Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola.
1: Hola,
2: hola, hola.
1: Hola,
2: set meči!
1: Set meči!
2: Moment!
1: Moment!
2: Zachraňme si aspoň čest!
1: Zachraňme jich aspoň šest!
2: Čest! Čest!
1: Čest!
2: Cože?
1: Tak je jedno!
2: Cože to jedno?
1: Šest nebo sedm! Čím víc, tím líp! Zachraňte všechny!
2: Když nás!
1: když nám
2: již mizí
1: láska.
2: Jména?
1: Co to?
2: Jména. Jména.
1: To se čte jména.
2: Já si držím textu, já bych sám nepřijal ani písmenko, tady přece jste jako šranky.
1: Já bych. Ne, o to mi nejde, vy jste svědomitej, ale to se čte jména, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, to je a Don Juan, Don Juan. Ne, španělsky, to musíte číst, jak jste to čte, jak se to píše, čověče.
2: Ahoj, už je nečte k sobou. Já se držím textu.
1: Ale ty to musíš číst, já se to čte, jak se to píše.
2: Co na mě číš, ty konzervatorista? Na koho, na mě, na zaměstnance?
1: Na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Já všecky zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj slavý se tam žel. Můj slavý se tam žel.
3: Tedy ne můj slavý duska.
2: Tvůj slavý duka, já to nechci říkat, protože to říkáte. Ale můj slavý se tam žel. Netručuj!
3: Na vás saláku trafiku.
2: Můj slavě se tam ažel. Všechny to čem jde! Můj slavě se
3: tam otravuj.
1: Můj slavý duch se klamá. Tupec je nepotrhlej. Suflér pomatený.
4: Víš, než nebyl svatavý.
1: Víš, než ty milence. Jsem vázán od svídíkem.
4: Ať jsem z žalostí. Ať jsem z žalostí. Ať
1: bojí s
4: protivníkem. Odevzdám čistou krev. Mlč si říkám. Odevzdám čistou krev, jak jsem je udržel. Jak jsem udržel krev. Mám věru výčetky. Proto mlč, proto jich nebalosti. Před! Ty hraješ!
1: No tak co mi to vedeš?
4: Pomstě!
1: Pomstě!
4: Bez milosti!
1: Bez milosti, najej!
5: Tak teď vám něco řeknu, měl jsem pro vás připraven takový krásný artistický číslo, takový výstup krotitelský se Žížalou, jenže Žížala teď nežije. A kdo na ní dává pozor, ty?
3: Já, dej na pokud.
5: Mlč, prosím tě, před chvilkou Žížala žila, sotva jsem se otočil, tak nežila. A kdo na ní slíbil dává pozor, ty?
1: Já jsem se bál, aby mě neutekla, jsi jim přikryl.
5: Přikryl, tak se pochlub divákům, čím si Žížalu přikryl.
1: Já jsem jim přikryl žehličko.
5: Tak prosím. On má dávat pozor na Žížalu a on ji přikryje žehličkou.
1: Ale ta žehlička byla studená.
5: Studená. Věruška je teď studená.
1: To se tady rozčileško, to byla věruška.
5: Moje.
1: No, správně tvoje, ale než jsem ti dal k narození nám, kdo si ji ulovil?
5: Ty ovšem, já jsem...
1: Žádný ovšem, já jsem si ji ulovil, chytil jsem ji na kapra.
5: Ano, chytil si ji na kapra, ale čí to byl kapr?
1: Tvoj.
5: No tak vidíš, tak mi kapra vrať. No dělej, kde je ta ryba?
1: Voda jí vzala.
5: A kde je ta voda?
1: Voli jí vypili.
5: A kde jsou ti voli?
1: Páni nesnědli.
5: A kde jsou ti páni?
1: Hrbitové zakopáni.
5: No, hezky jsi to zamotal, teď opravdu nevím, komu věruška patřila.
1: A kdo ji naučil malou násobilku, co?
5: Prosím tě, nezačínej, malou násobilku měla ze školy. Když si potom začal z tohle konce, tak kdo pak ji naučil perfektně tančit českou besedu?
1: Co je to za pitomost? Ona uměla tančit českou besedu, jo? No,
5: co si myslel, že tady měla dneska předvádět? Že by se tady plazila a odříkávala malou násobilku? To by asi tak diváky pobavilo. Ty myslíš, že diváci sem chodí na malou, ne? Tančit českou besedu měla.
1: A myslel, že jí budeš polikat.
5: Českou besedu.
1: Ale Žížalu.
5: A prosím tě, nemotej to. Já mám nápad. Ty tady budeš teďka tančit českou besedu sám. Místo Žížaly. Za trest.
1: Já to neovládám.
5: Tak se to koukej naučit, nebo tě přikryju žehličkou.
1: Páni, dám beseda začíná.
5: Nech toho, prosím tě. Já bych skoro věřil, že jsi křížený se šakalem. Ostatně tady nemáš mutovat, máš tančit.
1: No ale to musí hrát takhle, já se nemám čeho chytit.
5: Ať hrajou, jsou za to placení, pánové. Česká beseda, jo, to byl záchvat tropického šílenství.
6: Já tě varuju, naposled tě žádám tančit českou besedu.
1: Já musím partnerku,
6: tak si najdi, Žížala si taky partnery hledala sama.
1: Jo, agresivní.
4: On bude chtít partnerku, teďka v plovně představení. Dej se bazoury. Dajte.

0: na takovýhle mrož ošklivej.
1: Dobře, že jste to nechali, když to nebylo ke koukání. To bylo duo Hitchcock. Ty nikdy nemůžeš jejího umění dosáhnout. To není jen tak lehký alternovat žížalu. A to se tě ještě neptám na malou násobilku, to by teprve bylo trapné.
2: Odmocňovat neuměla.
1: To ty neumíš taky.
0: A ty taky ne.
1: A ty nejsi žížala, vej?
0: Ne, ty taky ne.
1: No, to nejsi žížala, proto se s tebou taky nebudu vůbec bavit.
0: A já s tebou taky ne, a tu krabičku si nechám, abych měl na výrušku památku.
1: Krabičku mi dáš, ty žížalý vrahu.
0: Taky nedám, ty žížalý maniaku.
3: Co se tady zase hádáte? Čí to krabička?
0: Moje.
3: Když se neumíte s krabičkou zabavit, tak ji zabavím já.
1: Vidíš, to máš to. A já mám doma staršího bráchu a ten si tě najde.
0: Já nebo mám doma oce a teď čekáš písku. No,
1: uvidím.
4: Bývá dobrou tradicí našich pořadů, že vedle nezávazných legrácek a veselých popěvků snažíme se vždycky také o věci vážnější. Zkrátka řešíme problémy všedního dne, které se nahromadí, a tím podáváme divákům v sále pomocnou ruku v jejich osobním životě. Dneska zrovna bychom chtěli vyřešit problém, který vás jistě také trápí v bezesných nocích. Jestli má cenu v životě si vést deníček, a když si deníček vedeme, tak jakým způsobem si asi deníček vést? No, co myslíš třeba ty? No tak přestaň montovat mikrofon. Doma máš stavebnici Merkur, tam si pohraješ, tady budeš pracovat. Tak co míníš o deníčku?
5: No tak, a proč zrovna já?
4: Na koho se mám zeptat? Tebe snad mám prvního po ruce, ne?
5: Tak se zeptej druhýho po ruce.
4: Koho mám druhýho po ruce?
5: No třeba tady, jak jsou za náma.
4: No promiň, to jsou muzikanti, ty hrajou na rozličný nástroje, na to mají školy, ne?
5: No tak jestli mají školy, tak můžou taky něco žblepnout.
4: Samozřejmě, to by mohli, a to by si za ně musel na ty nástroje hrát.
5: Co myslíš, že na tom je nadechnout?
4: No a přijedou hasiči, to známe. Tady budeš hovořit o deníčku a říkám to naposled. Nedívej se kolem sebe, když se mnou mluvíš, soustřeď se trochu, nedívej se na moje boty, dívej se mi do obličeje.
5: Máš taky boty hezčí než v obličeji.
4: Tak promiň, to jsem... To sem snad netahej, to je moje věc, jak to mám s botama rozdělený, ne? Luďku, proč myslíš, že jsi sem vůbec přijel dneska?
5: To nevím, já myslím, že tady bude módní přehlídka.
4: Módní přehlídka, to je nápad, co by si na ní předváděl? Tyhle ty hadry z půjčovny, jo?
5: Nic nepředváděl, aby jsem se díval na ženský.
4: Na to zapomeň, na to rozhodně není čas. Budeš tady hovořit o deníčku.
5: A pak se půjdem podívat na ženský.
4: No dobře, když hezky pohovoříš, tak se potom můžeme i podívat třeba i do zoologické zahrady.
5: Tam budou ženský.
4: A to víš, že tam nějaký budou. Až tě uvidějí v kleci, tak tě možná začnou i krmit.
5: No ale já mám dietu.
4: Tak snad taky nemusíš sebrat všechno, co ti do klece hodějí, ne? Domluvíš se, řekneš, milá paní, tuřín mi neházejte, te nesmím, já mám dietu, dejte mi mrkev. Máš dar řeči, jsi člověk, ne?
5: Jsem.
4: No tak vidíš.
5: No ona to taky pozná přece, že jsem člověk.
4: No to ti zase nezaručuju. Když tě uvidí v kleci v zoologický, to i já bych pochyboval.
5: Proč, když to bude na kleci napsaný?
4: Co tam bude napsaný?
5: No tam bude napsaný Homo sapiens, člověk moudrý.
4: No, člověk moudrý tam bude. Tak na tvý kleci to bude asi kratší. Tam bude jenom homo, člověk. To moudrý rychle smažou, až tě poznají blíž.
5: No a místo toho se napíše dieta. To bude docela hezký. Homo, dieta, Luděk, sobota.
4: To bude nádhera. Víš co, Luďo, vrátíme se k původnímu problému, ať se hneme z fleku. Tak za prvé, vedl jsi vůbec někdy deníček?
0: Vedl, ale to již je dlouho, vážení přátelé. To jsem ještě ani neuměl psát.
4: Tak kdo se to za blbost, ty mě chceš vyprovokovat. Jak jsi mohl vést deníček, když jsi neuměl psát?
0: Kreslil jsem si ho, ne?
4: Kreslil jsi si ho. To slyším prvně kreslený deníček. Jak jsi si ho kreslil asi?
0: Nohou asi,
4: no, vypadá to tak, že nohou. Asi nohou.
0: Ty jsi nikdy asi neslyšel o obrázkovém
4: písmu,
0: vej?
4: O obrázkovém písmu jsem slyšel, pochybuji, že bys uměl. Kde jsi se ho naučil
0: obrázkový?
4: To kde, to řekni ty nám.
0: No, to řekni ty nám.
4: No, tak nám to řekni, no.
0: Tak nám to řekni.
4: No, kde jsi se ho naučil?
0: No, od Indiánu.
4: No, od Indiánu. To je novina. Indiáni chodí všude kolem nás, jo? To tě naučil rovnou Vinetu,
0: ne? No, Vinetu zrovna ne, ale ten jeho kamarád mě to naučil.
4: Jakej?
0: No, budeš se divit.
4: No.
0: Olda Šetrnej. No.
4: Ne.
2: Já jsem s ním vykouřil mírku dýmu.
1: No, prosím, přestaň žvatlat. Indiáni tě naučili obrázkový písmo, ty si s nima vykouřil mírku dýmu. Nárožný ho přitom skalpovali. Přestává bavit. Řekni nám raději, jak jsi zvedl deníček, když už se potom konečně asi v šesté třídě psát naučil.
5: To jsem si jej vedl tajným písmem.
1: No prosím, aspoň něco zajímavého. Ano přátelé, tady Homo Dieta nám říká, že deníček si můžeme vést tajným písmem. To má veliký význam, záznamy pak slouží jen tomu, kdo si deníček vede. A propos
2: lidi... Ale si to.
1: Co je zase?
2: No. Co je? No.
1: Co se stalo?
2: No nikoho nenazývej atrapou.
1: Ale prosím. Já neříkám atrapa, říkám apropo.
2: No, tak si to ne. No. Je jedno, atrapo nebo...
1: No, to prosím, jestli je to jedno, tak atrapo, můžeš nám prozradit svůj systém tajného písma.
2: Můžu, ale neprozradit.
1: Ne, prozradíš a rád, protože jinak se nebudeme kouknout na žence.
5: To je jednoduchý systém. Já jsem všude místo tvrdýho i psal měkký.
1: To tajný písmo, jo? To jsou hrubky, notabene to každej přečtené. Ale prosím, je to tvůj deníček. Řekni alespoň divákům, jestli jim vůbec doporučuješ, aby si deníček psali.
5: Doporučuji a nashledanou.
1: Ale žádný nashledanou. Proč to doporučuješ, proč?
2: Co?
1: No proč to doporučuješ, aby si deníček psali?
2: Proč?
1: No proč?
2: Pro slepíči po.
1: Nech to a řekni řádně přítomným divákům, proč jim doporučuješ, aby si deníček psali.
5: No doporučuji, vážení přítomní diváci, protože ti, jak bych to, ti, kteří my, tací, kteří, když, kdož, tací, kteří by již o dětství, tací, kteří si deníček píší již o dětství, tak se pomočí, tak se pomocí této činnosti naučí perfektně stylizovat a formulovat věty, že? Ovšem, ti, kteří...
1: Přestaň pouštět páru a plynulej!
5: Kteří dlouhou dobu nic a pak najednou... Hrc?
1: Promiňte, váženice, ale vypadni, ty nejsi ve formě dneska.
6: Děkuji vám, vážení přátelé, že jste mě uvítali potleskem. Já bych rád zdůraznil, že součástí hodnotné zábavy je i hodnotné poučení, že? Proto jsem tady právě já. Dnes si povím něco o vzniku elektřiny, ostatně, jak víte, je to mé oblíbené téma. Zvolme celkem příklad, na který bych tak řekl, se všichni dobře pamatujete ještě ze školních lavic, že? Ebonitová tyč a liští ohon neboli chvost, že? Tyto dva předměty jsou původně v elektrostatické rovnováze, že tedy myslím, pokud je o jich osmou elektronovou valenční sféru. Vykonáváme-li frč neboli třecí pohyb liším ohnem po ebonitové tyči, že? Narušíme původně elektrostatickou rovnováhu, že? Elektron nám přichází plynulým tokem z liště ohnu na ebonitovou tyč, že? Ebonitová tyč nám má být záporně, liště ohn kladně, že? Tady prosím zajímavé všimnout si té znamenkové konvence. Ačkoliv evidentní nadbytek záporných částic se nám usadil po vnější straně.
1: Promiňte, že...
6: Protože elektřina v hlubinách nesídlí.
1: Uklidněte se, člověče, promiňte, že rušíme tok vašich myšlenek, ale my si myslíme, když už chcete divákům vykládat mermomocí své vědecké objevy, že byste taky činit nějak takovým solidnějším tempu a hlavně přístupnější a milejší formu.
5: Podívejte se, pane inženýre, my jsme se vybrali ze svého středu, abychom zde jaksi zastupovali diváckou obec, pane inženýre, abychom jaksi postupně na vás nakladli.
1: Otázky. Kamarád myslí zatím otázky.
5: Kamarád myslí otázky.
6: No tak, jak vidíte, nadšením v žádném případě nejsem, tedy u nějakém nadšení z mé strany se hovořit nedá. Ovšem, pokud je to nějaká drobnost, která by jaksi v zásadě nenarušila encyklopedický charakter přednášky, jak si v zásadě souhlasím, že?
1: O to nám jde, nadšení přijde samo, pane inženýre. Tak, abych to nezdržoval. Vy nám tady zkrátka tvrdíte, že elektřina vzniká, když třeme nějakou ebonitovou záležitost liščím koncem.
6: No tak v zásadě se to tak dá říct, ovšem pokud o širší...
5: Když já si doma.
6: Ano, prosím, jistě.
5: A vzrechneš
6: no, prosím,
5: doma.
6: Jistě, doma, v domácnosti.
5: Domácnosti,
6: jistě,
5: nebo doma.
6: Ano, no.
5: Zapnu žehličku.
6: Ano, no tak. Prostě, nebo spotřebič nějaký.
5: Nebo žehličku.
6: Ano, jistě.
5: Nebo spotřebič.
6: Ano, no, prosím.
5: Děkuji. Tak někdo, někde musí začít leštit tyč.
6: Ale no ne, no samozřejmě, že ne. To je přece nesmysl. Ta žehlička je přece evidentně zapojena do sítě.
7: Pardon, že vás chytám za pisky, pane inženýre.
8: Ale my doma zapojujeme žehličku zásadně do zásuvky, ne do sítě. My nejsme rybáři, pane inženýre.
5: To nejsou rybáři, já je znám.
6: Rybáři, no.
5: Nic nechytlí.
6: Ano, co pak jsem tady hovořil o rybách?
8: O sítích.
6: Jo, do sítě, že jsem řekl, to vás popleco. To mi připadá komik. No prosím, jistě máte pravdu. Ta žehlička je zapojená do zásuvky, jenže pozor, ta zásuvka je zase v jistém smyslu napájena proudem z elektrárny.
5: A o tom jde. Takže o tom bude. Takže v ní elektrárně, podle vás, jak vy to vysvětlujete, vzniká ten proud asi tím, že tam prostě všichni třou, lišíma, ohorama, výrnik, týrnik, nějaký, tohle byly knitlový tyče. To musí mít nějaký velký farmy na ty lišky? Musí to honit po lesích do pytlů, ne?
8: No, určitě, ten odchyt musí být nějak organizovaný, protože ta spotřeba těch liščích vohnů je fantastická. Ostatně já jsem viděl takovou elektrárnu v Tušimicích. Tam mají takový veliký komíny a v nich jsou zřejmě veliký ebonitový tyče. A jak ti zaměstnanci ráno přijdou, hned na vrátici každej vyfasuje liščí von a musí začít ty tyče leštit, až se potom z komínu kouří.
5: No jo, proto se z nich kouří.
8: Proto se z nich kouří. Hele, z pana inženýra už se taky kouří.
5: Takže jsme ani neleštili.
6: Ale nechte toho. Podívejte se, pánové, vy svým rozhledem můžete maximálně zastupovat sami sebe, ale ne širokou diváckou obec.
8: Proč?
6: Já jsem prosím ani na vteřinu, ale na tom bazíruju, ani na vteřinu nehovořil o výrobě elektrické energie. Já jsem prosím uváděl, ale na tom trvám, uváděl, že jeden z možných, opakuj, z možných vzniků elektřině tření.
8: Tření.
6: No jistě.
8: Tomu bych možná věřil. Pamatuješ, jak jsem loni skočil do rybníka a dostal jsem ránu do hlavy? To se asi třeli ryby.
5: No se ty třel hlavou vodno.
8: Tak je to možný.
6: Podívejte se, pánové, jestli vám můj pokus, který jsem zde slovně neboli verbálně demonstroval, s liščím ohonem a sebonitovou tyči nic neříká.
8: Nic.
6: Já vám ho bohužel předvést nemohu.
5: Bohužel nic.
6: Bohužel já vám předvést nemohu. Já nemám k dispozici bohužel.
5: Já to neříká bohužel.
6: Ale dejte pokus s tím bohužel.
5: Nic.
6: Bohužel vám ho předvést nemohu, protože nemám k dispozici bohužel liščí ohon, že? Ale pokud jde o takový, řekl bych, klasický příklad přeskoku elektronů. Poslyšte, nemáte u sebe kostěný hřebe nebo želvovinu, je to prakticky.
5: Bohužel nic, kosti.
8: Ano, nemám. já mám.
6: Výborně, podívejte se. Z lehunka otřu o rukáv,
8: ano.
6: To za prvé. A nyní z lehunka zajedu do vlasů.
5: Bohužel nic.
8: Tak to byl velice trapný pokus, pane inženýre. Takhle jsem si vědu nepředstavoval.
6: Promiňte, v tomhle případě jsem na tom de facto stejně jako s liščím ohonem, že?
8: No tak vlastně prostě... vám asi nenarostou, ano, kde nic, tu nic, že?
6: Tak.
8: Ale ohon liščí a někde seženu.
6: No já bych vám byl těšil,
8: ano, já mám konexe,
6: jestli
8: moment.
6: Máte tu možnost.
5: No. Pane inženýre, ono je lepší, že odešel.
6: Ano, ano.
5: Protože mezi náma on by to stejně nikdy nepochopil.
6: Ano, ano.
5: Ale já vám teda můžu říct, že já teda jaksi zákonitou souvislost mezi liším ohonem a elektřinou chápu.
6: Ano, ano, ano.
5: Ano, protože přece tam, kde lišky dávají dobrou noc, tam se nikdy nesvítí.
6: Poslyšte, když tak o tom přemýšlím, ono bylo lepší, když tady byl. Vy jste úplný tulpas.
5: Jo, a to si vám ještě neřek všecko, pane inženýre.
6: Vážení přátelé, já bych se jenom v kostce vrátil.
8: Pane inženýre, tady nesu ohon, můžeme dělat pokusy.
6: Čeče, tohle to není zešky.
8: To není, já přeci v těch lešatech teď nepolezu někam za líškou do nory.
6: Čeče, kde jste to vzal?
8: Tam vzadu byl přivázaný pes, tak jsem si to od něj vypůjčil.
6: Poslyšte, jak se ten pes jmenoval?
8: Já nevím, my jsme se nepředstavovali.
6: Tedy podívejte se, já jsem měl vzadu uvázanýho psa. Je tam ten pes ještě uvázaný?
8: Je to byl váš? No byl vám podobnej. Ale buďte klidné, je tam uvázaný, ovšem už ne celý. Kus ho držíte v ruce.
5: Pohlaďte si ho, dítě je váš.
6: No dovolte, pánové, snad mi nechcete naznačit, že držím v ruce od sasího psa.
8: Ale to víte, že nedržíte, buďte klidnej, pane inženýre.
1: To bych si přeci nikdy nedovolil.
5: Kamarád v životě nedovolil ufiknout vašemu psíkovi ohon, pane inženýre.
1: I když na druhé straně nutno přiznat, že psíkům se často kupírují ohony.
3: Ale mě 12 se starým německým ovčákovi.
1: Pardon, v tomto případě nešlo o ovčáka, zde šlo o vlčáka.
3: Ale ovčák, vlčák, vždyť je to jedno to samý.
1: Jste si tak jistý, pane inženýre, ovčák přeci ovce pase.
5: A vlčák je žere.
3: Jo, tak, pánové, vy myslíte ovčáka, ale já myslím ovčáka.
5: Pane inženýre, že mi to máte nějaký pomotat?
3: Cože, co si to dovolíte, abych mohl být váš táta?
5: To věřím, že byste chtěl mít tak chytrýho kluka. A já už naštěstí tátu mám, víte, a ne jednoho.
1: Pane inženýre, já jsem si vzpomněl, já vám poradím takovou mimotechnickou pomůcku. Pamatujte si, ovčák chodí po dvou a vlčák po čtyře. A je to.
3: Jo, tak, pánové, vy myslíte ovčáka B.
5: A vy myslíte ovčáka A.
3: Ale ne, já myslím ovčáka hav, hav.
1: Pardon, vlčák dělá hav, hav. Ovčák hraje na fujaru, ten na to nemá čas.
3: Ale ovčák dělá taky hav, hav.
5: Pane inženýre, a jak pak dělá kozička?
3: Co? Kozička.
5: Kozička.
3: Co kozička, jaká kozička? Hlejte se, nechte toho. Vraťme se k elektřině.
1: Jistě, vrátíme se k elektřině, ale rozdíl vlčák, ovčák musíte ve vlastním zájmu pochopit.
3: Ale já ho chápu.
1: A já vím, asi jako mi i vznik elektřiny. Ale o to nejde. Ostatně celou záležitost si nyní předvedeme názorně. Kdybyste laskavě dělal nyní vlčáka a my dva budeme představovat kolem jdoucí ovčák.
5: Ano, já jsem ovčák A, on je ovčák B.
1: A vy budete vlčák C. Prosím, postavte se na čtyři.
3: No ale pánové, přece tady nebudu chodit po čtyře.
1: Jak to? Vy jste vlčák.
3: To je vlastně pravda. Je to takhle dobrý?
5: Pozor, pane inženýre, vlčáci nemluví.
3: No prosím, mě už nepřekvapí vůbec nic.
1: Ani nesmí, pane inženýre. Vy jste vlčák, služební plemeno. Máte policejní výcvik. Tak pozor, lehni a zůstaň. A my jdem.
5: Jak to?
1: No přeci od chlapa, který nerozezná ovčáka, od vlčáka si nenecháme vykládat vznik elektřiny.
3: Co je zase tohle?
5: Židle.
3: Židle. No a co židle?
9: No, humor.
3: Humor ze židlí.
9: Samozřejmě. Ze židlí se dá zařídit taška, řízený nepodceňuje.
5: Stačí trošku přemýšlet. Hlejte se, jděte za dveře a dělejte jako, že nic nevíte.
3: No já taky nic nevím.
9: Tím spíš vám to bude.
3: Tak dobře, tak já jdu za ty dveře.
9: No.
5: Tak, ty si sedni. Sedni si, tak. Kdo pak to klepe? Koho pak to k nám nesou, ty čerti? Koho pak to k nám nesou? A pan nárožní, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
3: Ne.
5: Vy jste asi přišel podívat na ten náš byt.
3: Já nikam nejdu, já mám být za těma dveřma.
1: Prosím vás, nekažte nám humor. Vy musíte dělat, co my dva chceme. Když vám řekne, že jste se přišel podívat na byt, tak jste se přišel podívat na byt.
5: Proč byste taky jinak chodil otravovat do cizího bytu? To by jsme vás proto s manželkou hnali.
3: Ale počkejte, s jakou manželkou?
5: No se Šimke.
3: Šimek, to je vaše manželka?
1: Jako.
3: No, jako. Nic jsem neřekl. Tak já jdu za ty dveře. Už jsem za dveřma.
5: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap skrz tu výměnu bytu?
1: Budeme-li mít štěstí, táto, jistě přijde. Už v tom vlhku nemohu žít.
5: A pan nárožný, vy jste se asi přišel podívat na ten náš byt.
3: Tak se jdu podívat na ten váš byt.
5: No, my ještě nevíme, zdali ho vyměníme, byť, mámo?
1: Správně tak. Byt je to pěkný, pane nárožný, sluný, suchý. Podej mi ručník, táto, ať se otřu. Těžko se s ním budeme loučit.
3: S kým?
5: No s bytem.
3: Vy se s ním budete loučit?
1: O jako.
3: Nic jsem neřekl.
5: Pozor, teď to přijde. Chcete jistě kávu?
3: No, to bych si dal.
5: Dostaťte se.
3: No jo, ale tam se těšíme.
1: Já jsem manželka.
3: No ale to si mám sedat na vaši manželku.
5: No jistě. Teď se si na ní nebudete lehat. To už by nebyl humor. pro mě, možná pro vás a pro ní.
3: No tak já si na ní teda sednu.
5: Ale ne, to už je pozdě, ona už slyšela, že byste chtěl na ní sedět, to už je prozrazený.
8: Prosím vás, vy jste všechno zkazil, takhle se k tomu humoru vůbec nedostanem. Obrátíme to, budete Šimek jeho manželka, já budu nárožný.
3: Jo, tak já už to chápu, já jdu za dveře.
8: Ale ne, vy tady musíte zůstat se svým mužem, ne?
3: Jo, tak.
8: Já půjdu za dveře.
3: A vy se na nás budete dívat klíčovou děnkou.
8: Prosím vás, co bych na vás asi viděl. Já půjdu za dveře a budu čekat, až zaklepu.
5: Zkrátka, až já řeknu dále, tak on zaklepe.
8: No, tak jeden.
5: Mámo, nepřijde náhodou dneska ten chlap s krstou výměnu bytu? Nepřijde náhodou?
3: Budeme mít štěstí, jistě přijde, byt je příliš suchý.
5: Ale ne, velký.
8: Přeci nebudete měnit suchý byt, abyste byli blázni.
3: No ale mě jste říkali, že byt je poměrně suchý.
5: No jo, ale to ty byl ještě nárožný. Teďka se Šimeka navíc moje manželka, tak víš, že byt je vlhký, tak to tady mluvíš o suchu, čoveče.
3: Já vím, on je nárožný, on je teďka za dnes, ale předtím byl Šimek tvoje manželka a víš, že byt je příliš vlhký, tak ho nebude chtít s náma vyměnit.
8: Ale budu, já mám smysl pro humor, já nejsem nárožný.
5: Ale teďka seš nárožný.
8: Ale já vím, že jsem nárožný, ale mám smysl pro humor, mě vlhkost nevadí.
5: No vidíš to, to bylo vlhkost, nevadí, to bude kvůli humoru bydlet třeba na lodi.
3: Prosím, když je takový dobrák jednoduchý, tak co bysme mu nabízeli ten náš byt za ten jeho byt? Necháme si byty, oba jemu dáme klíč od pramice, jak bydlí na lodi.
8: Já nejsem dobrý ani jednoduchý, já nejsem jenom blbej. Tady přeci vůbec nešlo o výměnu bytu. Tady šlo o to, aby si nárožní se dvomilem na jeho manželku, zasmáli jsme se a pak jsme se šli v klidu stěhovat. Obrátíme to úplně. Luďku, ty jdeš za dveře, budeš nárožný, já budu Šimek jeho manželka a on bude Sobota můj manžel. A teď to musí jen.
3: Kdo pak to klepe, koho pak to k nám nesou, ty čerti, koho pak to k nám, pan Sobota.
5: A ne, nárožný.
3: Pan nárožný, jistě přicházíte stran té výměny bytu, že? No rádi se ho zbavíme, byt je příliš vlhký.
5: Ale ne, kuchy. Přece nepolezu do vlhkého bytu, nejsem blázen, jsem nárožný.
3: Já vím, předtím jsi byl Sobota jeho manžel, teďka jsi nárožný, jsi za dveřma a víš, že byt je příliš suchý.
5: Ale nejsem za dveřma, jsem tady a na vlastní uši slyším, jak byt je vlhký, tak přece sem nepolezu. Nebudu se chtít stěhovat přece.
3: Mámo, proč toho chlapa zveme do kvartíru, když on žádný byt nechce měnit?
1: Protože jsi mu řekla, že byt je příliš vlhký.
8: Proč jsi mi to říkala, to nestá?
3: Protože jsem neviděla, že jsem tvoje manželka.
8: Ty nejsi jeho manželka, ale ty budeš moje manželka. Já tě chytnu pod krkem a ty budeš říkat, co my dva budeme chtít, protože já to s manželkama umím.
3: Ale já jsem si humor nepředstavoval.
5: Jak ti to představoval?
3: Já nevím, veselé.
8: A jak veselé?
3: No, víno, ženský nějaký zpěv.
5: Víno, ženský zpěv, tak manželka už něco pila, ženská to je, tak ona ti něco zaspívá.
8: Ty nekauboj, širou stepí, že nám byl ty slepý, lásku žavou.
3: Nechte toho, zastavte, nechte toho, to mě radši chytne pod krkem.
8: Já to mě urazil.
5: Zaběhneme si ho, mámo.
3: Já budu po krku.
10: Radio Jich Cymbálka. Cymbálka.
11: Tak, teďka vám řeknu něco, co opravdu já nevím, já se v tom sám nevyznám. Tak abychom se do toho pustili, tak já vám to teďka řeknu, ale prosím vás, sledujte mě dobře, já totiž sám nevím, já jsem z toho opravdu jelen Daně Kastrnec. Tak dávejte pozor. Tak před několika lety jsem se ubytoval na zderaze u jedny vdovičky, která, já nevím proč, ale našel jsem v novinách inzerát, že zkrátka se přijme nabít nějaký slušný pán. No tak já jsem se šel podívat a to je právě to, tam na, to bylo na tom zderaze, na zderaze a já jsem tam šel na ten inzerát a to bylo to, co jsem vám předeslal, že jsem se ubytoval na tom zderaze. Tak já vám to ještě jako vysvětlím. Tak jsem tam přišel podle inzerátu do toho domu, zazvoním a teď mě přijde otevřít nějaká taková příjemná paní a pozvala mě dál, já pám moje úcta, ona pám taky moje úcta, já jsem, prosím vás pěkně, já jsem tady četl v novinách inzerát, je to tady u vás podle ty, a jo, ano, tak se pojďte podívat na ten pokojíček, jestli se vám bude líbit. Já jsem pál, no to já uvidím. No tak zkrátka jsem se šel podívat. No a pokojček byl hezký, moc se mi to líbilo. Já jsem pál, ano, já si to
12: pronajmu, dal jsem jí závdavek, no a za krátkou dobu jsem se tam nastěhoval. No, když jsem se tak kapičku zabydlel, trošičku jsem byl zabydlený, jak se říká, tak jsem zkrátka viděl, že ta vdovička je asi 40 let. No a tak jsem se po ní díval. Ona se dívala po mně, já jsem se díval po ní a pak jsme se dívali oba dva najednou. A, no a netrvalo to dlouho, tak jsem zkrátka jí povídám, já, jestli je zvážená vdovo, jestli nemáte nic proti tomu, já bych byl tak laskal, já bych byl tak laskal, totiž já bych chtěl, já bych vás požádal o ruku. No tak ona jako nejdřív byla taková, se upejpala, pak jsem, já jsem se pak taky, no já už jsem se tak neupejpal. No, no tak zkrátka po tom pejpání, no řekl jsem, no tak dobře, no a slovo dalo slovo, no a zkrátka dobře byla svatba. No, když je svatba, tak musí být taky samozřejmě svatební hostina. No, tak já pochopitelně jsem taky na tu svatbu pozval mýho otce, který mimochodem byl řečeno, byl vdovcem. No, pak Petík, taky v nejlepších letech, najednou se začne dívat a zalíbila se mu dceruška ty vdovičky, respektive moje nevlastní dceruška, no a za nějaký čas nějak se dohodli a on si ji vzal. Můj otec teda si vzal mou dceru a stal se následkem toho mým zetěm a já jeho tchánem. A teď to začne být zamíchaný. Má nevlastní dcera stala se mou nevlastní matkou, poněvadž si ji můj otec vzal za manželku. A já, muž její matky, teda její otec, stal jsem se jejím synem. Teď ale to začne. Za rok narodil se mý dceři, tedy ženě mýho otce, totiž mý matce syn. Tak já jsem se stal dědečkem syna mýho otce, poněvadž jsem byl mužem matky otcovy ženy a můj vnuk, totiž syn mýho otce, byl zároveň mým bratrem a švagrem své babičky, totiž, no jo, totiž mý ženy. Já už je v tom teď tak, a jo, takhle to teď. A v tom se ale narodil taky mě, totiž co povídám, já už jsem z toho, mý ženě, matce mýho otce, babičce mýho bratra syn. Takovej roztomilej, ale roztomilej klučina. A teď se stal můj malinký syn bratrem mý ženy, to jest mý dcery, respektive mý matky. Můj tatík, který si vzal mou dceru, stal se švagrem vlastního syna, poněvadž měl jeho sestru za ženu. A poněvadž on, jakožto můj otec, je zároveň dědečkem mýho syna, svýho švagra, jsem já dědečkem mýho syna, ergo pradědečkem, a co pradědeček svýho syna, jsem teda svůj vlastní dědeček. Tak, přistupte blíž, pane šititele. Přistupte ke mně, tak. Hospodářství je velice zanedbáno, ale doufám, že se našim společným úsilím záhy podaří zvelebili byt, jo. A tady vám musím předložit knihu, jak vidíte, je pěkně, krásně, názorně, no, napsáno. Čtěte tady to. Jak přesazovat fuksí? Teda, fuksie se víme z hrnku a prostě se všemi kořeny přendá do jiného. Dívejte se sem na moje prst. Třeba přitom dát bedlivý pozor, aby nebyly kořeny poškozeny. No. Tak vidíte, milé židitele, to je lehká věc. Necháte duby krásně vytáhnout z ten země, převezete je na místa, které vám označím, a na označených místech budou, ta se musí vykopat takové velké ty takové jámy, a tam duby strčíte a ono to půjde kancelář, to půjde do své hlavě, no. Já mám vůbec velký plán, jak zreformovat svý panství. Plány ty musíme provádět systematicky a neunavně, jinak se to všechno, to se všechno zdrží. Ovšem na první pohled se nám bude zdát něco takové jako obtížné, takže to není třeba, bude taky třeba ne, že to třeba nebude provedenitelný. Jako s těmi dubinou. Tady máme ale odbornou literaturu všech oborů. A k dispozici máme tak ještě tedy ten naučný slovník. Začnete s přesazováním toho nejstaršího dubu před samotným zámkem. Ale tady musíme hlavně dát pozor na ten kožený. Kožen musí se opatrně ze země vydobit, víte? A stupem se musí, musí počínat jako s tou fuksí. Přece jste četli, že koženy fuksie nesmějí být poškozený. A dub je jako fuksie, to je jedno a to samý. Dub je taky květina. Chci mít všechny doby se za zámkem u rybníka, nebo lepší by, uděláme to tak. Vyšusíme rybník a místo ryb nasadíme tam duby. Kolem rybníka pak uděláme sedátka a tam budu vždycky večer sedět, až budu mít velký zorg z starosti a tam budu odpočívat. Ja, apropos, milí ředitele, kdy duby kvetou? To náramně důležité, poněvadž kdyby měli poupata, tak nemůžeme přesazovat tasky, to nejde. V té knize stojí, že ani fuksie se nesmí přesazovat, když kvete. Myslím však teď na podzim, že moje obava úplně zbytečná a jedna věc však mě dala hodně přemýšlením. Fuksie se má přesazovat v teplý místnost, a to u dubu není možné. Jsou však taky citelná chladna a proto jsem to rozluštil velice prakticky. Budeme zahřívat půdu kolem dubu při přesazování a za tím účelem se postaví po vyšušení rybníka malé cihlářské pece, ve které se bude ohřívat prst. Ne prst jako fingen, teda prst, jako prst, která přijde dojam na kožené. Přesazování dubu budeš prováděno ve dny, poněvadž ani fuksie se nedoporučuje přesazovat v noci, aby neutrpěla zeleň jejich listů. Myslím taky, že v době přesazování by dubům velice škodil dešť. A proto, až se bude dub vyndávat ze země, musí dělníci dyby pošelu vylez nahoru, na dub, nahoře, na vrcholík a sedět s roztaženýma paraplatama, teda deštníky, tak dlouho, pokud bude pršet a pokud práce nebude úplně skončena. Já. A ještě jedny věci s váma, musím s váma promluvit ještě jedny věci. Místo dubu nasadíme do prázdných jam palmy datlovníku, to je nápad. Bude to velice pěkně, a z nich sklidíme první úrodu a v zájmu hospodářském bude mnohem výhodnější a vůbec snad ještě lepší sázet datli. Přemýšlel jsem moc o tom a shledal jsem u nás třeba doopravdy hospodářství zreformovat. Proč u nás nikdo nesází datlovníky? Proto, poněvadž jsou líní, datle se budou pak vyvážet z našeho panství do celého světa. Půda tedy i tady nálamně moc příznivě. Včera jsem byl v polích a byl jsem ale moc překvapený. Myslím si, jakou my máme pěknou žípu. A šafář povídá, prosím, pane barone, to není ježípa. To jsou brambory, to jsou kartofle. Z toho je vidět, když člověk si splete brambor ze žípa, jak zde musí být půda dobrá. Ale ty výjonky bramboru byly velice sešly, to se mi nelíbilo. To se pak poláme. Proto na příští rok musí se dát ke každému bramborovému keže dlouhý kulík, na který se pak ten stvoj, přiváže, tak jak jsem to viděl na ta leta Chmelnic nebo na Vinic. Bude to taky výhodnější, poněvadž brambor se poplazí do výška a nezarostou do země, takže je nebude třeba vykupávat, nýbrž jen česat, což je rychlejší, lepší, čistší práce a každýho to přesvědčí a o dokonalým racionálním hospodářství. Tak musíme hledět všetci spolnostma. Proč pak čum čertům se na jeden lán sází pšenice a na druhý žito, na třetí ovese, na čtvrtý ječmen, vanum, den, pročka? Víte to tedy, šafáži? Zarazíte a uděláme to tak, že zezrna všech těch druhů, všechny zrnka těch druhů se smíchají. Takový dohromady a zasejí se dohromady tak, že bude na jednom pole a na tom všem bude jeden klas pšenice, ovsa, ječmene, žita a to všechno bude vedle sebe. A tím ušetříme místo. Když se to naseje dohromady a nebude se to muset žít, jeden den ovec, druhý den žito, třetí ječmen, čtvrtý den pšenice. A zároveň tím ušetříme čas v zimě, kdy lidi nemají co dělat na poli a budou vymlácení, všecko bude vymlácení zrní, přebírat se bude házet na čtyři různé hromady podle toho, jaký druh obilí to bude. A později to učiníme ještě jiná opatření. Cunka například uděláme opatření proti krupopití. Obilí se bude pěstovat pod velkými kolnami nebo pod plachtami, taky nasejeme kakao a kávu na straně jižní a budeme pěstovat a budeme sejt i krupky. Pokud se týče drůbže, odvážně musíme učinit, aby tam musíme učinit na velikou nápravu. Kůžata musíme pěstovat velká a proto musíme křížit husy se slepicima a dávat bedlivě pozor. Ale dávat pozor, aby kohouti, když slepice vrhne kůžata, aby je kohouti nesežrali. Kanci to taky dělají, že sežerou šelata. Vepři potom dělají velkou hovadinu, že se válej v blátě a to jsou potom voškliví a tím trpí jejich maso. Proto musíme dát všechna prasata natřit aizlakem, tedy lakem na železo a těch pár dní je šušit u kamen. Natřený prasata, kteří se tak potom válejí v blátě, poněvadž se jim nelíbí jejich světlá barva a chtějí být černými, přestanou se, když se jim vyjde takhle vstříc, přestanou se válet a budou zase veselější. A pak hlavně krávy. Tyze krávy musíme dát zřížit párny lázně, aby snášeli víc mlíka. Poněvadž když budou zdravější, tak mlíko bude šmakavštější, takový chutnější. No, tak milí pane ředitele, musíme postupovat svědomitě a nyní si mějte hezky a přemýšlejte o tom, co jsem vám říkal, gut auf, dobře přemýšlejte, to vám kladu na srdce.
10: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
13: Máte čas? Jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly, anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je co? No, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že

Blatchte, co? Prager tak, Blatchte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malý chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější. Tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako dudek. No a proč by neměl spát jako dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr, zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Crr, crr, crr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí. Veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram. A vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku. Rozloží telegram. Nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu STOP. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram. Pečlivě ho zalepí nálepkou. Vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá. Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg. Ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu. Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot, ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire a každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmá.

Táhne se. Všecky svaly jako tetivy. Hůl vysoko nad hlavou, jen švihnout, jenže... Jenže v té chvíli, po nedaleké cestě, drkotá furgon. A za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, občas se o ní sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou už vych! A odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému to. Upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Mluví o židovských moudrých anekdotách, musím vzpomenout Karla Poláčka, který byl úplná pokladnice takových. A nemenším expertem býval takzvaný zuřivý reportér Egon Erwin Kish. A ten jednou vyprávěl, jak jeden goj požádal slavného rabína, aby mu vysvětlil, co to je Talmud. Obávám se, vzácný pane, povídá rabín. Obávám se, že to nikam nepovede. Víte, goj tedy člověk, ne od naší víry, goj nikdy nemůže pochopit, co to Talmud je. No ale goj se nedal přesvědčit a trval na svém. Tak dobro, povídá slavný rabín. Umíte si představit dům, který má všechny dveře zamčené, všechna okna zavedněná, dům úplně nepřístupný? Goj tvrdil, že si to umí představit. Dobrá. No a teďka podívejte. Do toho zavřeného domu se chtějí dostat dva muži. Můžou se tam dostat? No, nemůžou. Můžou. Komínem. Vylezou na střechu, spustějí se do domu komínem a teď pozor. Jeden z těch mužů se umazal, odsazí, ale ten druhý se neumazal vůbec. Který z těch dvou se teďka půjde do koupelny umýt? No tak co, kdo? No samozřejmě, ten umazaný, povídá goj. Haha, ne, naopak, ten umazaný, podívej. Když vlezli komínem do domu, jo, a podívali se jeden na druhýho, co viděli. Ten umazaný vidí, že ten druhý se neumazal a z toho usoudili, že on sám se taky neumazal. Kdežto ten neumazaný vidí umazanýho, ne? A má za to, že se taky umazal. No a jde se umýt. Chápete to? No ano, chápu. Ovšem. No ano, no to je logické. Teď rozumím, co to je Talmud. Prdlaj, srozumíte. Jenom hloupej goj může věřit, že když dva chlapi lezou komínem, jenom jeden z nich se umaže. Tale v Katovicích byl jiný rabín. A k tomu právě jednou k večeru přišel neznámý pán a představil se, že je inkasista a že má u sebe 20 tisíc zlotých. A že prý by v hotelu celou noc oka nezamouřil strachem o peníze a jestli by jako rabín mohl mu ty peníze přes noc nechat u sebe. To není málo peněz, uvažuje rabín. Na to budou zapotřebí svědci, kdyby se něco, nedej pánbu, se mnou stalo, aby oni byli krytej. Tak poslal služku, aby přivedla Mankovice a Koplovice. Mankovice a Koplovice přišli,